povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou,

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nového dne v úterý 11. srpna, tedy pokud se probouzíte, tak vám trošku závidím, protože já mám za sebou takovou noc, že kdyby náhodou se ozvalo nějaké jako ticho anebo trošku pochrupkávání, tak si toho asi moc nevšímejte, no co by. Možná někdo ani nespal, že jo, takže vy třeba, co se vracíte z noční, tak taky moc zdravím a mávám. Máme úterý 11. srpna 6.01, začíná Dobré ráno Moravo, dáme si hned takhle zkraje aktuální informace, no a už za chvilku se podíváme taky na to, kdo má dneska svátek a jak to bude tak nějak celkově vypadat.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Rychaltice směr Frýdek-Místek. Na vozovce je sražená srna. Projíždějte s opatrností. Dopravní nehoda se stala na Brněnsku před oblasti Brno-Jih. Srazily se tady dva nákladní automobily. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i v oblasti Tvarožná směr Brno. Osobní auto srazilo zvěř. Nehoda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Poptávka po nových bytech v Česku roste. Dobrovolní hasiči Ostravy mají novou techniku a v Olomouckém kraji přibylo lidí bez práce. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Zájem o nové byty v Česku roste. Kvůli vysokým cenám lidé stále častěji hledají menší bydlení, které je pro ně dostupnější. Průměrný nový byt má kolem 56 metrů čtverečních. Přibývá také mikrobytů, kde prostor pomáhá ušetřit chytrý a praktický nábytek. Ani menší byt ale nemusí znamenat nižší cenu. Za menší prostory si lidé i tak často připlatí.
2: Morava aktuálně.
1: Dobrovolní hasiči Ostravy mají novou techniku. Město od roku 2023 pořídilo 10 nových cisteren za téměř 116 milionů korun. Nahradili staré vozy, které už byly často desítky let staré. Dalších 5 cisteren by měli hasiči dostat příští rok. V Olomouckém kraji přibylo lidí bez práce. Ve srovnání s ostatními regiony byla šestá nejvyšší v republice. Pokračuje ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidál.
3: Nezaměstnanost v souladu s celorepublikovým trendem mírně vzrostla na 5,2%. K nárůstu došlo ve všech okresech. Jesenicko je okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a vykázalo stejný podíl nezaměstnaných osob jako Přerovsko. Zaměstnavatele i nadále nabízí téměř 4900 volných pracovních míst, což je stejně jako předchozí měsíci a 669 více než před rokem.
1: Nezaměstnanost v celém Česku v červenci vzrostla o 0,2% na 5%.
2: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouc B mají další vítězství ve třetí lize. Doma porazili

0: se po změně stran rozhodl Radek Palán. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách mohou být teploty od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo, začíná právě teď 6 hodin 5 minut k tomu a s vámi Lenka Lišková, krásné ráno v úterý 11. srpna. No a samozřejmě nemůžu si odpustit taky takovou tu pravidelnost, že tady s mým kolegou Ráďou hádáme jména. On tady dneska není, protože má dovolenou. Každopádně to, kdo je dneska v kalendáři, to vám samozřejmě prozradím. Dneska slaví svátek všechny Zuzanky a celkem mě překvapil původ toho jména, protože opravdu jako fakt je to krásné. Pochází z hebrejského slova šošana a znamená lilie, lotos nebo růže, symbolizující krásu, jemnost a čistotu. Je to jako fakt hezké, to je fakt hezké. No. Tak kdyby náhodou jste třeba uvažovali o nějakém jméně anebo měli kolem sebe Zuzku, tak ji nezapomeňte dneska popřát k tomu dnešnímu svátku a já si tohle prostě nemůžu odpustit, ne?

0: které milujete na rádiu ČS, je takhle ráno po 6. hodině, ranní 6.09, aktuální čas úterý 11. srpna, ať to máme jako takový celý balíček, abyste věděli, co se vlastně tak nějak děje. Pokud máte za sebou tak nějak takovou náročnější noc, jako já, že toho spánku nebylo mnoho, tak může se stát, že se občas v tom dni nebo v tom ránu můžete ztratit. Kdyby se to náhodou stalo mně, tak prosím, buďte velmi přívětiví. Mimochodem mám pocit, že náročnou noc měl taky tady náš studiový počítač, protože když se daří, tak se daří. A bohužel se mi neustále nedaří zprovoznit náš rádiový WhatsApp. Takže prosím vás, pokud budete chtít mi něco sdělit, něco říct a reagovat taky na dnešní celodenní téma, tak využijte hlavně Facebook Rádia ČAS. Tam to už frčí, tam jsme úplně jak namydlený blesk. Každopádně WhatsApp vypadá, že bude spát, než to někdo opraví. Můžeme rovnou začít tím dnešním tématem, abyste věděli, tak dneska se vás ptáme na to, jestli jste někdy měli partnera s velkým věkovým rozdílem a popřípadě, jaký ten věkový rozdíl byl, a pokud k tomu máte i nějaký příběh, nebo jste třeba spolu až do dnešních dní, tak budu moc ráda, když napíšete právě na náš Facebook, no, nebo ještě mail můžete využít, nebo poštovního holuba, prostě cokoliv, co vymyslíte, kromě WhatsAppu, tak tady na rádiu ČAS funguje. Co bude dneska fungovat taky úplně skvěle, tak to je to, že z nás čeká další den a další soutěže v rámci Megaléta o dva lístky na skvělou letní akci. No a taky nezapomeňte, že celé dnešní ráno třikrát hrajeme časované hodiny o poukaz do Vento Bohemia, takže rozhodně dál poslouchejte, laďte, no a přeju vám krásné ráno. Rádio ČAS.
1: Hity, které milujete.

0: Pohodové ráno, ladíte rádio, čas 6 hodin 15 minut, no a musím říct, že to ráno bylo takové jako hezky chladivé, jako včera. Jo, jako včera, a říkala jsem si, jestli se to někde pokazí, protože včera odpoledne už byly zase tropy, ale dneska to vypadá, že bude krásně, kolem 24 stupňů Celsia, jasná obloha, to je úplně jako na to být venku, na procházce, že by to mohlo už tak trošku vypadat jako takové typické české léto, takže pokud se někam chystáte, tak dneska to rozhodně s datem 11. srpna půjde. No a jestli nám k tomu výletu nebo k té procházce budou přát hvězdy, tak to samozřejmě ví náš dvorní astrolog Roman. Dobře, tak uvidíme, jestli to půjde. Tak Milan Gelnar, ale uvidíme, přátelé, jestli slyší i na Romana. Romane?
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Mělo by se tedy dařit. Věci problémové sice budou, nicméně jejich dopady budou mít ostré hrany zaoblené. Užívat si tak naplno budeme léta a života se všemi jeho radostmi. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci jako obvykle budou v jednom kole. Váhy mohou hledat u svých přátel rady pro život a vodnáři budou chtít hlavně odpočívat a relaxovat. Ryby může ovládat chuť na hravou erotiku. Hradci budou velmi vnímaví a otevření domácím aktivitám a štíři mohou bojovat na svém poli profesním. Střelci mohou být poněkud popudliví. Berani budou přemýšlet nad zásadními životními změnami, ale vy by měli být akční a dynamičtí. Kozorozy by se naštěstí raději dnes spoléhat neměli. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měly zaznamenat větší přízeň opačného pohlaví. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Rádio Čas.

Kdekoliv po České republice nebo po světě přes časradio.cz ladíte hity, které milujete. No a teď se podíváme letem, světem, internetem, hlavně tím filmovým světem. Tak schválně, jestli poznáte, ze kterého filmu je těchto pár tónů.

Já si myslím, že fanoušci Harryho Pottera nezaváhali ani na setinu vteřiny. Vám ostatním to samozřejmě prozradím. Tohle je Harry Potter. No a vypadá to, že právě fanoušci Harryho Pottera jsou opravdu velmi akční a aktivní, což se vůbec nedivím. Představte si, že právě fanoušci tohohle filmu donutili změnit trasu energetického projektu za $500 milionů, který měl vést pod pláží Freshwater West ve Walesu. A teď se podržte, proč ho chtěli změnit, nebo proč prostě proti tomu protestovali. Protože právě na tomhle místě se nachází místo známé jako Dobyho hrob, kam fanoušci chodí vzdát hold oblíbenému domácímu skřítkovi. To miluju, Dobyho miluju. Po stovkách telefonátů a stížností byla trasa 125 mil dlouhého kabelu změněna, aby se místu vyhnula. Takže opravdu fanoušci Harryho Pottera si přišli na své a ochránili hrob Dobyho a mně se to teda úplně extrémně líbí. Takže pokud byste chtěli navštívit, tak samozřejmě do Walesu můžete zajet. A mimochodem, pokud byste to měli daleko, tak o dva lístky na Harryho Pottera, tedy na výstavu Harry Potter, budeme hrát i tento týden v Megalétě. Jako ne dneska, ale během týdne na to určitě přijde. Hity, které milujete.

0: Ten, kdo se tady odkašlává a mlaská, je na vlnách Rádia Čas. Martin Fabík, Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Já jsem ho tak trošku stáhla z přípravy zpráv,
1: ano, ano.
0: Protože mě je tady smutno, mě nefunguje WhatsApp, takže já vůbec nevím, jestli mi někdo něco píše, třeba něco pěkného, tak já se to nemůžu přečíst.
1: Tak snad to naběhne brzo.
0: To nenaběhne, to bude muset někdo opravit a to bude třeba až po deváté. Každopádně prosím vás, pokud ladíte Rádio Čas a chcete mi něco hezkého napsat, napište klidně na 776612800, potěším se tím odpoledne nebo zítra. Toliko k WhatsAppu, každopádně. Dnešní téma, jasné, už jsem ho tady říkala, jestli jste někdy měli partnera s velkým věkovým rozdílem, s jakým a třeba nějaký příběh k tomu. Takže samozřejmě ta otázka míří i k tobě, Marťo. Co ty?
1: Já si obecně jako soukromý hájím, ale starší ženu jsem měl a je to jako fajn.
0: Počkej, tak...
1: Já si s těma staršíma ženama více rozumím, než s těma mladšíma.
0: Ale no. Teď jsi to řekl, že jsi jako měl, jo?
1: Ano.
0: Tak ale chodili jste spolu.
1: Ano.
0: Byla to romantická láska.
1: Ano, svíčky, všechno.
0: Svíčky, všechno, aha. Ano. Jo, takhle, dobře, jakož to byl vztah, dobře. A jak dlouho to trvalo vlastně?
1: To bylo krátké, asi 8 měsíců.
0: Tak to je celkem dost.
1: Jo, tak no. Záleží podle toho, jak se na to díváš. No.
0: A o kolik dáma byla starší?
1: To nesmím říct, jsem gentleman.
0: To nemůžu říct. To nikdo nepozná, to nikdo neví.
1: To nemůžu říct.
0: Ne? Tak ale o tom je dnešní otázka, Marťo.
1: No dobře, tak 15. Tak řádově,
0: 15. Mm-hmm. To je v pohodě,
1: jo,
0: asi ještě.
1: V pohodě.
0: To mi přijde v pohodě.
1: Hlavně, že duševně je, jako je člověk mladý, takže v pohodě.
0: Jo, a to mi přijde v pohodě 15 let, to je ještě v toleranci.
1: To jo, toleranci, jo. A jaké je rozmezí tolerance?
0: Nevím, to jsem si teď vymyslela.
1: No
0: a počkej, a když teda, a teďka vyhledáváš třeba jako starší ženy, nebo je ti to jedno a prostě jak
1: mladá teďka čekám, kdo přijde.
0: Takže je to jedno.
1: To je jedno.
0: A kdyby byla o hodně mladší?
1: Záleží o kolik.
0: Třeba jako, o 10, že bys šel o 10 nebo o 15 zase dolů.
1: Záleží, jako, jaký by měla priority, jak by byla nastavená, no, jestli bychom si sedli jako energeticky.
0: Jo, takže vlastně...
1: Jako, aby ty energie seděly,
0: no,
1: takhle.
0: Jasně. Takže je to vlastně v podstatě jedno.
1: Jo, je to jedno.
0: Je to jedno. Dobře.
1: Mně je to jako jedno, pokud ta duše jako je... Pokud se spojí ty duše, tak je to dobrý.
0: No a to mě ještě řekni, protože to mě zajímá hodně, protože já jsem sledovala i takový pořád na jedné streamovací platformě, kde se snažili dokázat to,
1: jo, že... Jo, jsem myslel, že vytáhneš to nohnic.
0: Ne, na tom, že na věku nezáleží. Jo, že vlastně se seznamovali lidé a až potom, co se seznámili, tak jim řekli, kolik jim je.
1: Je takhle.
0: Jo, takže vlastně...
1: Já jsem myslel, že řekneš tu soutěž, jak jsou ti lidi v té kabince a pomaličku se odkrývají své... To je taky dobré, že?
0: Ne, ale tak tam nejde o věk. Jako.
1: No tam nejde o věk, tam jde
0: tam
1: věk,
0: tam
1: jiné, jiné číslo.
0: Jiné číslo. Ale teď jsem úplně ztratila myšlenku, protože já jsem si to představila, že jak se odkrývají. Ne, tam že nešlo o věk. A stalo se tam, že se tam třeba, já nevím, přes 50 dáma našla muže, kterému byla jen 24.
1: Ano.
0: No a pak jim to moc nevyšlo, protože ona s tím v podstatě měla velký problém a řešila to, i když ona vypadala jako tak, jo. Že podle mě on vyhrál jackpot.
1: Ty brďa.
0: Každopádně, proč to nevyšlo u vás? Proč to nepokračovalo ten vztah? A teď to myslím jenom jako zajímavost, že prostě jestli má takový věkový rozdíl prostor.
1: Ten věk v mém životě takhle nehraje roli, spíš ty směry, kam se ten život prostě posouvá, prostě ten čas hlavně, no. Pokud spolu už netrávíte tolik času, tak potom už není o čem, no.
0: Tak jo, ty jsi fakt gentleman.
1: No to jsem.
0: Romantic gentleman, dobře. Přátelé, co vy a věkový rozdíl někdy? Chodili jste s někým, jak to dopadlo, jaké to bylo? Možná jste spolu doteď, klidně napište. Ovšem dnes trošku omezeně na Facebooku, Rádia Čas, každopádně ten sleduju, čtu, takže budu moc ráda, když se podělíte taky.
2: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
3: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
4: Přijeďte třeba na víkend.
3: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
5: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaja.
6: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
7: Partner je abstinent celoživotní, takže...
6: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
7: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: No tahle zpráva se úplně tak hodí po tom, co dohrál Marek Ztracený na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete. Ivča napsala, měla jsem o 14 let mladšího muže, po 2 letech manželství rozvod, priorita u něho nebyly plínky pro dceru, ale čokoláda. Tak to je celkem takový zajímavý příběh na dnešní téma, na dnešní otázku, protože dnes se vás celý den ptáme na to, jestli jste měli někdy nějaký vztah s velkým věkovým rozdílem a jak to dopadlo. Možná to ještě funguje. A opravdu ty příběhy na našem Facebooku Rádia Čas jsou hodně, hodně rozličné. Nika napsala, já jsem měla o 10 let staršího partnera, a další slova nemůžu přečíst před 10. hodinou. Vlastně nikdy tady na rádiu. Zuzka zase říká, pořád ho mám a nikdy bych neměnila za mladé. Takže evidentně je tam větší věkový rozdíl na tu stranu, že partner je starší. No a Markétka píše, mám manžela o 17 let staršího a klape nám to už 30 let. No tak to je nádherný romantický příběh, to samozřejmě je skvělé, když to takhle funguje. Každopádně, co vy a vaši partneři? Nějaký věkový rozdíl zažili jste, jaké to bylo? Napište dneska, teda nám funguje jenom Facebook, každopádně i tam se moc těším na vaše příběhy.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Abychom se dneska tak trošku rozjeli a rozparádili hned po ránu v 6 hodin 40 minut při poslechu Rádia Čas, no tak samozřejmě tady pro vás mám soutěž. Celý tento týden se nám vrací do vysílání časované hodiny, to znamená taková ta situace, kdy máme časový limit, jednoduchá otázka, na kterou správně odpovíte a potom si odnášíte voucher v hodnotě 500 korun na nákup produktů na e-shopu Vento Bohemia, kde najdete třeba čističe Dr. House pro celou vaši domácnost a nebo taky produkty pro osobní péči Me Too, Nebou, jako jsou sprchové gely, mídla, pěny do koupele, no prostě si tam nakoupíte a totálně se vybavíte. A abychom to nezdržovali, tak já si myslím, že bychom mohli rovnou začít, takže prosím vás, 7766 12800, linka je volná a je připravená pro toho, kdo se dovolá třetí v pořadí.
1: Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: S vámi Rádio Čas, 6 hodin 45 minut k tomu, no a to je ten správný čas odstartovat naše časované hodiny. Na druhé straně už by měl být Honza. Honzo, krásné ráno.
2: Dobré, dobrý den.
1: Tak kam vás zdravíme? Slyším tam nějaký šum?
2: Do Vsetína.
1: Do Vsetína. A v práci, na cestě, do práce?
2: V práci už.
1: V práci už. Takže bychom to měli sfouknout rychle, předpokládám.
2: No, můžeme.
1: Vy jste takový výřečný, Honzo. Jak se vám dneska vstávalo?
2: A tak na půl.
1: Tak na půl, na půl. Dobře, to nevadí. Jednoslovné odpovědi bereme taky, jo, i v časovaných hodinách a dokonce za ně můžete získat poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia. Tak jdeme rovnou na to. Otázka dnešní zní, jaké zvíře je symbolem Austrálie?
2: Klokan.
1: Ještě jednou?
2: Klokan.
1: Nemůže to být slon?
2: Ne, ne, ne.
1: Jo, jste si jistý?
2: Aha.
1: Ještě mi napadá tygr.
2: Ne.
1: Tak uběhl nám limit, tak co, Honzo, co myslíte? Odpověděl jste správně?
2: Myslím, že ano, doufám.
1: Jo, jasně, je to klokán, gratuluju. Máte poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia. Mimochodem, ještě dvě zvířata bych vám taky ještě uznala. Napadne vás ještě nějaké z Austrálie, které by to mohlo být?
2: Ještě zvířata, žirafa?
1: Skoro, skoro. Je to ještě emu anebo koala. Každopádně klokan, to je úplně ta nejhlavnější zvíře Austrálie, které vám přineslo výhru. Poukaz na Vento Bohemia, podělíte se s někým nebo si nakoupíte jenom sám pro sebe?
2: No, ještě uvidím.
1: Jasně, já chápu, je ještě hodně ráno. Tak se mějte krásně, přeju vám příjemný pracovní den a těším se zase někdy naslyšenou.
2: Mějte se pěkně, na kanálu.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem? Nech toho.
5: Zději už

Pohodové ráno, ladíte rádio Čas, hity, které milujete, 6.51, no a před chvilkou jsme se podívali tak trošku do Austrálie v rámci časovaných hodin. Samozřejmě časované hodiny nás čekají i v příští a další hodině, rovnou tři kola hrajeme každé ráno. No a do Austrálie se ale vydáme ještě kvůli jinému případu, případu australských policistů, kteří si trhli tak trošičku ostudu. Představte si, že jedete na výlet, parkoviště, odpočívadlo, jdete na toaletu, vracíte se z toalety a najednou vidíte auto s otevřeným kufrem a v tom kufru je mrtvola. Je to taková běžná situace, která se vám může stát po cestě na dovolenou. Tak zavoláte policii a policie přijede s celým týmem, s forenzními techniky, prostě všechno zabezpečí, do toho se vloží média, začnou o tom informovat po všech prostě sociálních sítích, v televizích, že tedy byla nalezená mrtvola ženy v kufru auta. A o několik málo desítek minut později se zjistí, že to nebyla jen tak ledajaká žena, ale že ta žena byla tak trošku nafukovací. Byla to prostě umělá pana, která vypadala tak realisticky, že zmátla opravdu nejenom ty kolem jdoucí, ale i policisty a mysleli si, že je to tedy reálná oběť nějakého trestného činu.

0: Nakonec tedy se ukázalo, že to tak není, naštěstí, takže se museli zase všichni informovat navzájem. Navíc museli volat ještě těm lidem, kteří nahlásili tuhle událost, protože ti z toho byli velmi rozrušení a odjížděli domů s tím, že tedy opravdu viděli mrtvého člověka. Všechno se nakonec nějak uhladilo, i když teda si myslím, že na tenhle případ se v Austrálii hodně dlouho nezapomene. Dokonce mě tak napadlo, že by si tam ta australská policie mohla tak trošku vyladit ten nápis. Nevím, co tam mají, my máme pomáhat a chránit, tak bych navrhovala, že oni by mohli mít pomáhat a vyfukovat.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak si tady odškrtávám, že jsme měli několik zajímavostí, taky jedny časované hodiny, téma dne. A co mi tak ještě chybí? Co mi schází tady na rádiu čas takhle po ránu? Já už vím. První slovo dnešní tajemné věty a taky odhalení toho, o co v rámci Megaléta budeme hrát. A tak víte co, já vás budu ještě chviličku napínat jako kšandy. 6.57, to je aktuální čas a ten nejlepší, kdy jsem pozvat Martina Fabíka, aby nám řekl aktuální informace, no a hned po 7. se na to vrhneme.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v oblasti Brno-Venkov v ulici Masarykovo náměstí. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno před oblastí Brno-Jih. Střetly se dva nákladňáky. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na dálnici D1 směr na Brno poblíž oblasti Tvarožná. Osobní auto srazilo zvěř. Nehoda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Čechy stále více přitahuje život na venkově. Karviná pokračuje v odstraňování autovraků a na Olomoucku se šetří vodou kvůli suchu. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi se vracejí k životu na venkově. Na zahradách znovu pěstují vlastní ovoce a zeleninu a pořizují si také slepice. Část jídla si tak chtějí vypěstovat sami a o zvířata se postarat vlastním chovem. Vrací se tím tradiční venkovské zvyky a zároveň roste zájem o jednoduchší a klidnější způsob života.
2: Morava aktuálně.
1: Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Za prvních 7 měsíců letošního roku se podařilo uvolnit místa, která zabírala celkem 32 dlouhodobě odstavených nepojízdných aut. Pokračuje Jana Majerová z karvinského magistrátu.
3: Ve většině případů provozovatelé na naší výzvu zareagují a vozidlo sami odstraní. Některá řízení jsou ale složitější a trvají déle. Například, když se nedaří dohledat aktuálního vlastníka nebo je automobil součástí dědického řízení. Chceme připomenout, že provozovatelům vozidla, které má technickou kontrolu propadlou déle než 6 měsíců a je odstavené na pozemní komunikaci, může být uložena pokuta až do výše 300 000 korun.
1: Obce na Olomoucku apelují na lidi, aby šetřili vodou z vodovodu. Zbytečně by ji neměli používat třeba na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Kvůli suchému počasí totiž vody ubývá. Situace se může zlepšit, pokud přijde déšť a přehánky.
2: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalová Sparta dnes hraje odvetu třetího předkola Ligy mistrů. V Lyonu nastoupí proti místnímu Olympiku, který doma před týdnem porazila 2-1. Sparta tak bude hájit náskok v boji o postup do dalšího kola. Utkání ve Francii začne ve 21 hodin. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách mohou být teploty od 17 do 21 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas. Další za hodinu.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Rádio Čas, s vámi hrajeme hity, které milujete, 7 hodin 5 minut k tomu aktuální čas, no a čeká nás skvělý koncert v pátek 13. listopadu po prázdninách v multifunkční aule Gong vystoupí tato zpěvačka.

0: naprosto miluju a nejsem sama, protože tahle píseň je nafrněná od Báry Polákové. Má na YouTube 56 milionů zhlédnutí, takže to opravdu stojí za to. Každopádně spousta dalších písní, samozřejmě ty pomalejší, ty pozdější jsou takové jako niternější, pomalejší, ale i tak prostě velký nadhled, zpěv, super, za mě super a skvělé klipy. Takže doporučuji, pokud jste třeba neviděli, tak můžete nastudovat na YouTube. No a právě Bára Poláková v ostravském Gongu, jak už jsem říkala v listopadu, a vy můžete být u toho, protože tady pro vás máme dva lístky v rámci Megaléta. A já už jsem slibovala, že hned po té 7. hodině raní vám řeknu první slovo naší tajemné věty, protože to je vaše vlastně poslání a úkol složit celou tu větu a odpoledne se dovolat v určeném pořadí. A jakmile ji řeknete mé kolegyni Terce nebo Kristýnce, tak máte dva lístky na Báru Polákovou. Takže pozor, první slovo dnešní tajemné věty je hudba. Ještě jednou ho zopakuju. Dnešní první slovo je hudba. Tak vám moc držím pěsti.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Hity, které milujete na rádiu Čas, úterý 11. srpna, svátek slaví Zuzanky, všechno nejlepší. No a pojďme se podívat letem světem internetem. Zaujala mě zpráva, že zpěvačka Sabrina Carpenter chce randit jenom s mužem, který zná texty všech jejich písní. Jo, opravdu. Ona prozradila v jednom rozhovoru, že by nešla na rande s mužem, který nezná její texty, protože si myslí, že by měl být nejdříve jejím velkým fanouškem a až potom přítelem. No, tak já jsem to spočítala, přátelé. Já jsem si to schválně spočítala, jak dlouho by to tomu mladému muži zabralo, kdyby chtěl pozvat Sabrinu Carpenter na rande. A vzhledem k tomu, že ona vydala tak nějak kolem 100 plus písní a jedna ta píseň má průměrně 3,5 minuty, tak by to vycházelo na nějakých 5 hodin a 50 minut. Takže si představte to rande, nebo to předrande vlastně, jak ten mladý muž přijde za Sabrinou a říká, prosím tě, Sabry, můžu tě pozvat na rande? A Sabrina říká, ne, nejdřív mi tady řekni všechny texty mých písní. A mladík by tam stál 5 hodin a 50 minut a potom by se ukázalo, jestli může jít na rande, anebo jestli Sabrina řekne, tak tady to slovíčko v té třetí slovce v písni 76, to nebylo úplně ono. Přijde mi to jako hodně taková jako veselá záležitost. No. Tak uvidíme, jestli někoho takového Sabrina ve svém životě potká. Pokud by ano, pokud by to skutečně tak bylo, tak doufám, že z toho vznikne nějaké video na sociální sítě, protože na to bych se velmi ráda podívala. Radio Čas.

0: Kaťa píše na našem Facebooku, protože přátelé, vy, kdo jste vstávali v 6 hodin ráno, tak víte, že WhatsApp trošku pospává, takže ten bude zprovozněn až později. Každopádně na Facebooku neustále můžete přispívat a Kačka píše, díky bohu, mám již skoro 9 let vztah s mužem, který je o 10 let starší než já, většinou je ale duší o 10 let mladší než já. To je krásná zpráva. Ptáme se vás totiž dneska celý den na to, jestli máte nějakou zkušenost se vztahem, kde je velký věkový rozdíl. Jo? Může být starší, mladší, prostě jak to máte, kolik let tam je, jestli vám to vyhovovalo, nevyhovovalo, jste spolu, nejste spolu, třeba Martina ještě píše, aktuální 11 let a rodiče od sebe byli 13 let. No tak to je také hezké. Šárka píše, manžel je starší o 11 let a Paulína, ano a pořád mám, je to můj manžel a je mezi námi 15 let rozdíl. No tak zatím, teda tady z té skupinky příspěvků na Facebooku, tak to vypadá, že to spíš vypadá na starší muže s mladšími ženami. Každopádně budu ráda, když se podělíte i vy o své zážitky, tedy na Facebooku, no a až se zprovozní WhatsApp, tak samozřejmě i odpoledne kolegové ocení zprávy na 7766 12800. A já doufám, že i vy teď oceníte aktuální horoskopy s Milanem Gelnarem, kterého už jsem dnešní ráno jednou přejmenovala na Romana, tak prosím vás, nebojte, je to Milan. Milane, prosím tě, pojď na to. Radio Čas.
1: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Mělo by se tedy dařit. Věci problémové sice budou, nicméně jejich dopady budou mít ostré hrany zaoblené. Užívat si tak naplno budeme léta a života se všemi jeho radostmi. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci jako obvykle budou v jednom kole. Váhy mohou hledat u svých přátel rady pro život a vodnáři budou chtít hlavně odpočívat a relaxovat. Ryby může ovládat chuť na hravou erotiku. Hradci budou velmi vnímaví a otevření domácím aktivitám a štíři mohou bojovat na svém poli profesním. Střelci mohou být poněkud popudliví. Berani budou přemýšlet nad zásadními životními změnami, ale vy by měli být akční a dynamičtí. Kozorozy by se na štěstí raději dnes spoléhat neměli. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měly zaznamenat větší přízeň opačného pohlaví. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Za mě je tohle jedna z nejžhavějších písní léta nebo vůbec jako letního vibe. Señorita Camila Cabello a Shawn Mendes. Mimochodem, mě ta píseň hodně bavila tou jiskrností a jiskřivostí. Možná jste ji zaznamenali v té době, kdy vyšla v roce 2019 i vy. Oni teda původně se Shawn a Camila potkali už v roce 2015, pak se nějakou dobu znali a Shawn přišel za Camilou a říká, hele, pojďme spolu natočit písničku, tady je Señorita, bude to žhavé, bude to letní, bude to fajn. Camila samozřejmě chviličku tak nějak jako dělala ouchcapky a potom řekla, tak dobře, jdu do toho s tebou. Hodně se tehdy spekulovalo, jestli nejsou spolu, jestli netvoří skutečný pár, protože ta chemie mezi nimi byla neuvěřitelná. A potom vystoupili právě v roce 2019 na MTV Video Music Awards, kde předvedli něco tak jiskřivého, že to opravdu jako to nešlo vydržet a všichni čekali, jestli si na tom pódiu dají tu pusu, jo. A co myslíte, dali? No, nedali, ještě trošku nás napínali, ale potom vyšlo najevo, že tedy se stali i párem v tom soukromém životě. Vydrželo jim to teda jenom 2 roky, každopádně si myslím, že tahle písnička vydrží ještě spoustu dalších let jako letní megahit. To toho vím, co? O písničkách. No tak já tak trošku se tady snažím udělat dojem, dokud něco vím, protože za chvilku už nás čeká víš, nevíš a tam to bude o poznání horší. Je 7.23, krásné ráno s rádiem Čas.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
5: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: Pohodové ráno, ladíte rádio, čas úterý 11. srpna 7.29, aktuální čas. Já jsem tak začala obecně, protože ještě čekám na instrukce od našeho režiséra Jirky, který nás snímá z Finska, aby nás mohl potom dále posílat do televize Relax každý všední den mezi 6. a 8. A teď čekáme na pokyn, že Marťa Fabík stojí dobře.
1: Stojím teda dobře, jo?
0: Už si jednou stál dobře dneska ráno, tak doufám,
1: tak
0: že...
1: Aha, tak jste v pohodě, no. Dobrý, dobré ráno, ahoj.
0: Pokračovat. Ahoj, Marťo, ještě jednou. Tak ty jsi pro mě dneska připravil víš, nevíš.
1: Ano, přesně tak.
0: Letěš
1: se, neboj, to bude dobré, neboj.
0: Ale víš, co je výhoda?
1: Ano.
0: Výhoda je, že já u sebe mám zvuky, takže já vlastně můžu neustále dělat tohle. Jo, to bych si to musela
1: zapnout. Aha, no, tak počkej, to jsi tohle dělat, tak to je v pohodě. Jo, tohle, jo, tak to je podvod, ale to odcházím.
0: Ne, to je pohled do budoucnosti.
1: Jo, takhle, tak to jsem zvědavej teda.
0: No, dobře, tak jo, trošku se bojím, ale jdeme na to.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
1: Takže, co se stalo 11. srpna 1552? Za A. Proběhla bitva u Plášťovců mezi uherskými a tureckými vojsky. Za B. Osmané dobili Vídeň. Za C. Uherské vojsko uzavřelo mír s Turky.
0: Co to je za otázku?
1: Já vám vracím jenom to, co vy mě. No,
0: jak to
1: to je karma. No.
0: Jaká karma?
1: No, tak vy mi chcete po mně nějaké obrazy a jména, tak já...
0: Ale obrazy třeba Mona Lisa je prostě
1: to
0: jako...
1: jste minule neměli, tam bylo nějaké Francenzo Vincenzo, nebudu to byl. Chceš to zopakovat?
0: Počkej, takže já mám teď uhodnout, co se stalo 11. srpna,
1: ano.
0: Kolik, 52?
1: 1552.
0: Tak já bych řekla, že C-čko.
1: Je to špatně, byla to teda, proběhla bitva u Plášťovců mezi uherskými a tureckými vojsky. To jako na první rozehřátí bylo dobrý. Jdeme dál.
0: Jako bitva u Plášťovců, jo, že ano. Mám vědět, jo?
1: Ano.
0: Dobře, no.
1: Do jaké věznice byly 11. srpna 1934 přivezeni první federální vězni? Za A. Manhattan, za B. State Island nebo Alcatraz?
0: Alcatraz.
1: Super, máš bod. No to první skupina byla 137 federálních vězňů. Dál. Kdo se narodil 11. srpna 1948 a později se stal symbolem odporu proti komunismu? Za A. Václav Havel, za B. Jan Palach, za C. Alexandr Dubček.
0: Tak Jan Palach, ne?
1: Ano, máš pravdu. A budeš vědět, další podotázka je, kdy zemřel? Máš tady na výběr, jo? 17. ledna 1969, 19. ledna 1969 nebo 21. ledna 1969. Takže 17, 19, 21. leden 1969.
0: Já to nevím.
1: To těžké, no.
0: Já bych řekla 21.
1: Je to 19. ledna 15.30, po třech dnech, než když se upálil potom, no.
0: No právě, já jsem si myslela, že tam jsou ty tři dny, víš?
1: Jo, takhle no, to zkoušíš, no. Ale 19, no, dobře, no.
0: Dobře, tak jo, tak to dál. Si neuznám.
1: Dále, jo, teďka ti popíšu osobu a řekni mi potom z možností, kdo to byl.
0: Mně se líbí, jak ty to úplně, jak ty to čteš, víš, jako důležitě, jo.
1: Aha,
0: já se tě úplně bojím, jak kdybych stála
1: před
0: tabulí.
1: No, tak jdem na to, jo.
0: Dobře.
1: Že byla to slepá stařenka z Bulharska, o které si lidé mysleli, že vidí do budoucnosti. Jako malá holka přišla při silné bouřce o zrak a potom začala vidět věštecké sny a léčit lidi. Říká ti to něco?
0: Není to nějaká ta Baba Jagna nebo něco takového?
1: Dám ti možnosti, jo? Buď Jelena Blagejová, nebo Baba Vanga, nebo Ljubov Orlová.
0: Baba Vanga.
1: Baba Vanga, dobře ty.
0: Tak skoro jsem se trefila.
1: Skoro, ale bylo to tam. Dál, poslední otázka, jo?
0: No.
1: Kde byla 11. srpna 1882 spuštěna první veřejná telefonní ústředna v českých zemích? A teďka, jo, to tě dostanu. Na Václavském náměstí v Praze, na Malém náměstí v Praze, na Staroměstském náměstí v Praze.
0: Já nevím.
1: Těžké, že? To je pomsta je sladká, lidi, její pomsta je sladká.
0: Ty si to úplně užíváš.
1: No, užívám, tak to je třeba, ne?
0: Takže se dovíme něco nového. Tak já bych řekla, že to byl...
1: Buď Václavské náměstí, Malé náměstí nebo Staroměstské náměstí.
0: Tak Václavák.
1: Bylo to na Malém náměstí v Praze. A poslední...
0: No dobře, a kdo to ví, jako jo? Kdo
1: no, tak,
0: to ví?
1: No kdo to ví, no tak...
0: No tak ty, kdybys neměl tady Wikipedii, tak to taky nevíš.
1: Wikipedii, to už se nepoužívá. Tak pokračujeme dál, jo? Řeknu ti úryvek z písně a zkus potom poznat, kdo to je. No to ti vracím to, co... To...
0: Ty mi to normálně
1: no, vracím,
0: vracíš.
1: Ano, tak jdem na to.
0: Prosím vás, tohle není víš, nevíš, to normální pomsta v přímém přenosu. No.
1: Jo, cítím tak se dobře, pojď. Dobře. Takže jsou 4 ráno nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí, snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí.
0: No.
1: No.
0: Není to Pavel Vítek?
1: Není, je to žena, to ti poradím a dám ti možnosti, jo?
0: Dobře.
1: Hana Zagorová, maluj zase obrázky. Hana Hegerová, Podmišilý host. A za C Marta Kubišová, Modlitba pro Martu.
0: Tak Podmišilý host to
1: je. Jo, máš pravdu. Gratuluju, tak si uhnala aspoň tady toto. Dobrý. Já si myslím, že to bylo kvalitní jako dneska.
0: Ale Hana Hegerová nebo Pavel Vítek, to trošku jsme byli daleko, ale nevadí.
1: No to nevadí, jako snažila se, bylo to, myslím si, že dobré.
0: Jako jo. Normálně říkám, že děkuju, ale nejsem si jistá, že to dneska řeknu.
1: No, tak těším se potom na tvůj odvetu, no.
0: Tak zase příště. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

Dnešní den je na rádiu Čas ve znamení věkových rozdílů. Ptáme se vás, jestli jste zažili někdy vztah, kde byl ten věkový rozdíl větší, popřípadě jak to fungovalo, jestli jste spolu, nejste spolu, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. A já jsem velmi ráda, že využíváte náš Facebook Rádia Čas velmi hojně, protože WhatsApp zatím je takový nějaký jako nečilý, prostě nám nefunguje. Takže zprávy, pokud mi chcete něco poslat, tak jedině přes Facebook. A Evička píše, věkový rozdíl 14 let, starší muž a úplně skvělý člověk. Člověk by si úplně tak řekl, že starší muž to nebude nic moc, ale je to mnohem lepší, má to v hlavě srovnané. Je pravda, že s ním už moc nejde hýbat, ale trošku se ohne. No a co se týče milování, tak dokáže větší věkový rozdíl strčit některé mladší muže do kapsy. Tak to moc děkujeme tady úplně za intimní zpověď. Každopádně gratulujeme, jako jo, když to funguje, to je skvělé. Věra píše, že nikdy velký věkový rozdíl nezažila. Jsou s manželem od sebe o 2 roky a už jsou spolu 37 let, takže to krásně funguje. No a Pavlinka píše na Facebooku, neměla jsem to potěšení. A teďka nevím, jestli jako staršího nebo mladšího. Klidně doplňte, Pavli. Takže co vy a vaše věkové rozdíly? Zažili jste? Líbilo se vám to? Nelíbilo? Napište na náš Facebook Rádia Čas. Těším se na to. Jo a už za chvilku budeme soutěžit, tak jen, aby vám to neuteklo. Hity, které milujete.

0: je to tady. Máme tady další kolo časovaných hodin. Poukaz v hodnotě 500 korun od Vento Bohemia je ve hře pro toho, kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 7766 12800 na Rádio Čas. Právě teď taková rychlovka.
1: Čas. Rádio Čas.

0: čas.
1: Já teda nevím, jestli jste si toho všimli, jo, ale kdo poslouchal včera a dneska od rána, tak ví, že zatím se do časovaných hodin dovolali samí muži. Já už mám normálně čtvrtého, nebo myslím pátého muže v pořadí a tím je Zdeněk. Zdeňku, krásné ráno.
2: Ano, dobré ráno.
1: Tak a zatím jste nepřerušil tuhle linii. Každopádně, Zdeňku, ptáme se dneska všech, co vy a nějaký věkový rozdíl ve vztazích. Zažil jste, máte nějakou zkušenost nebo fandíte tomu?
2: Ne, to je případ od případu, si myslím.
1: A vy záleží sám?
2: Na povahách. Prosím?
1: No a vy sám máte nějakou zkušenost?
2: No, tak já mám manželku, my jsme zhruba v stejně státě.
1: Takže taková pohodička.
2: Ano.
1: Dobře si rozumíte?
2: No, zápasníte, jo.
1: Dobře, já nebudu dál vyzvídat, každopádně je mi jasné, že kdyby náhodou ta výhra prošla, takže byste se zřejmě podělil, že jo?
2: Ale asi jo.
1: Je to slyšet do rádia, takže asi víme, že co máme říct.

0: Je to tak, kyslík je očko, takže poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia je váš. Najdete tam čističe Dr. House taky pro osobní péči produkty Meetu a Nebou, takže rozhodně se to bude do domácnosti hodit. A já myslím, že si i šplhnete doma, co říkáte?
1: Jo, určitě.
0: Určitě.
1: Jo.
0: Tak jo, tak se mějte krásně, pozdravujte paní a naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naschledanou.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Utíká to neuvěřitelně rychle, už máme za sebou 2 hodinky, dobré ráno Moravo, a ještě budeme pokračovat dál a dál. V té následující nás čeká samozřejmě další kolo časovaných hodin, taky vám ještě jednou zopakuju první slovo tajemné věty a možná bych vám taky tak ráda teď před zprávami připomněla, že přes časradio.cz nejenom, že nás můžete poslouchat po celém světě, v podstatě, někdy na dovolené, ale taky si přes tyhle webovky můžete kupovat lístky na náš megakoncert Rádia Čas, který proběhne 21. listopadu v Ostravar Aréně. No a tím největším tahákem je samozřejmě kapela Europe. A já vždycky proklikávám ty sektory, jak nám to krásně ubývá, a to ani nevidím, jak je daleko stání a stání u pódia. A opravdu některé sektory, kde jsou ta nejlepší místa, zřejmě, kde se nejlépe vidí, tak už začínají být takové hezky prořídlé. Takže prosím vás, neváhejte, pokud uvažujete nebo pokud ještě chcete třeba někomu udělat radost k svátku, k narozeninám, tak lístky jsou stále v prodeji na časradio.cz. Ještě doplním celou tu sestavu, abych na někoho nezapomněla. Kromě kapely Europe na megakoncertu uvidíte taky kapelu Olympic, Davida Kolera a nebo Leny a speciálního hosta Marpa. Takže to rozhodně bude stát za to a myslím si, že letos tu Ostravar arénu totálně zboříme. No a teď už vás zboří aktuálními zprávami Martin Fabík.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Aktuálně si dávejte pozor ve Zlíně na silnici v obci Jasená. Probíhají tady práce údržby, může hrozit zdržení. Stále buďte opatrní na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Před oblastí Brno jih střetly se 2 nákladáky. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Nezaměstnanost v Česku stoupla. V Kopřivnici se opravilo sportoviště pod zahradami a ve Zlíně bude kvůli barům rally dohlížet na bezpečnost stovky policistů. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Nezaměstnanost v Česku v létě vzrostla. V červenci stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly přes 367 tisíc lidí bez práce. Zároveň ale nabízely více než 100 tisíc volných míst. Podle televize LTV Plus je nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
9: Morava aktuálně.
7: Radnice v Kopřivnici nechala opravit sportoviště pod zahradami. Revitalizace přinesla nové sportovní prvky. Podle mluvčí města Lucie Macháčkové bylo cílem vytvořit atraktivní prostor pro všechny věkové generace.
5: Letošní druhá etapa se zaměřila na sousední plochu s herními prvky. Původní vybavení nahradila prolézačka se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, dvojhrazda, zemní trampolína i pískoviště s pískovou laboratoří. Instalováno bylo také 6 laviček plus ptačí budka. Realizovaly se terénní úpravy a vybudovala se nová opěrná zeď.
7: Na baru Merely ve Zlíně dohlednou stovky policistů. Letošní závod začne už v pátek a potrvá až do neděle. Policie bude v ulicích Zlína a okolí hlídat hlavně bezpečnost a dopravu. Řidiče čekají kontroly rychlosti, alkoholu i technického stavu aut.
8: Rádio Čas Sport.
7: České plavkyně Barboru Simanovou a Barboru Janíčkovou čeká dnes důležitý závod na mistrovství Evropy. V Paříži se představí ve finále stovky volným způsobem a zabojují o medaile. Simanová postoupila pátým nejlepším časem, Janíčková byla osmá. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách mohou být teploty od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Krásné ráno, s rádiem Čas, hity, které milujete, to víte, to nás čeká v té následující hodině, taky 8.02, úterý 11. srpna a všechno nejlepší přejeme i takhle po 8. z rádia Čas všem Zuzankám, které dneska slaví svůj svátek. No a říkala jsem si, že bychom mohli začít nějakou perličkou a moc se mi líbil jeden případ z Mexika, kde spolu byl takový manželský pár, byli spolu 14 let, potom se rozešli, rozvedli, ale měli dohromady společně huskyho. No a ten pán tedy říkal, že toho pejska nechce, že s ním nechce být ani v kontaktu a podobně. A bývalá partnerka teda, té se to moc nelíbilo a obrátila se na soud. A ten soud rozhodl, že muž musí na psa přispívat 700 mexických pesos měsíčně, což je asi 850 korun. To znamená, že jsou to alimenty na pejska. Částka má prý pokrýt přibližně polovinu nákladů na krmivo, zdravotní péči a další potřeby a navíc se má ten pán podílet i na veterinárních výdajích. Případ se u soudu řešil asi 10 měsíců a opravdu to odklepli. A to teda musím říct, že klobouček, že si myslím, že takhle by to zřejmě mělo být, protože když si vzpomenu na to, jak my chodíme na veterinu, tak to už teda taky jako je nějaký wellness víkend, jo. Takže když jdou dva od sebe a pejsek mezi tím zůstane, vlastně je to takový krásný případ. A já doufám, že takových krásných případů bude hodně i nadále v té následující hodině na Rádiu Čas, protože nás čekají časované hodiny, taky megaléto a spousta hitů, které milujete.

0: Já jsem si říkala, že bych vás takhle na začátku té hodiny mohla lehce překvapit. 8.08 ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, úterý 11. srpna. A říkala jsem si, co kdybychom si ty časované hodiny dali rovnou, co? Že bychom nečekali a že bych vám je rovnou vyhlásila. No tak jo, takže časované hodiny, další kolo, poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia ve hře. Volejte na 7766 12800 a kdo se dovolá jako čtvrtý v pořadí, tak jde do hry.
1: Rádio Čas.

milujete. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Já mám takový pocit, že pokračujeme v krasojízdě, co se týká mužských hráčů a výherců v časovaných hodinách, protože na drátě by právě teď měl být Jirka. Jirko, krásné ráno.
2: Jirka, dobré ráno.
1: Dobré ráno, jak se dneska vstávalo, jak se máte?
2: Stávalo se docela dobře, ale jsou ty tepla, tak není to tak ideální, no.
1: Není to tak ideální. Chtělo by to nějakou svěží sprchu, třeba s nějakým sprchovým gelem od Nivou?
2: No to až po práci.
1: To až po práci, ano. Já jsem jenom tak chtěla naznačit, o co budeme hrát, každopádně nebudeme to zdržovat. Jirko, jste připraven na jednoduchou otázku?
2: Ano.
1: Dobře, jdeme na to. Tak Jirko, jak se jmenovala manželka Rumcajza?
2: Takže byla to Manka.
1: Jo, nebyla to Eliška?
2: Ne, nebyla, byla to Manka.
1: A dal byste jméno synka?
2: Ne, nedal určitě, ne.
1: Teda, to je špatný zvuk, já jsem se tady překlikla, každopádně mělo to být takto. Ano, byla to Manka, a tak Cipíska už neznáte, jo?
2: Znám, protože jsem na tým večerničku vyrůstal.
1: Jo, takže nakonec bychom to dohromady dali, každopádně Manka stačila, takže moc gratuluju, máte tady poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia, kde si můžete skvěle nakoupit. Tak se mějte krásně, užívejte den, a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pohodové ráno, probouzíte se do úterý 11. srpna, jestli se probouzíte právě teď, tak vám hodně závidím. 8.18 aktuální čas, venku krásně, dneska 24 stupňů, jasno, co víc si přát. Možná jenom, aby nám byly nakloněny i ty hvězdy.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Mělo by se tedy dařit. Věci problémové sice budou, nicméně jejich dopady budou mít ostré hrany zaoblené. Užívat si tak naplno budeme léta a života se všemi jeho radostmi. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci jako obvykle budou v jednom kole. Váhy mohou hledat u svých přátel rady pro život a vodnáři budou chtít hlavně odpočívat a relaxovat. Ryby může ovládat chuť na hravou erotiku. Hradci budou velmi vnímaví a otevření domácím aktivitám a štíři mohou bojovat na svém poli profesním. Střelci mohou být poněkud popudliví. Berani budou přemýšlet nad zásadními životními změnami, ale vy by měli být akční a dynamičtí. Kozorozi by se naštěstí raději dnes spoléhat neměli. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měly zaznamenat větší přízeň opačného pohlaví. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
5: Hity, které milujete.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
9: Galakoncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: O téhle zpěvačce vám řeknu pár věcí a schválně, jestli poznáte, o kom na Rádiu Čas takhle v 8.25 mluvím, jo. Tak k herectví se tahle dáma a zpěvačka, vlastně i herečka, dostala už jako dítě a dokonce vystudovala činoherní herectví na DAMU. Takže o zpěvu to úplně na začátku nebylo. V dětství se věnovala krasobruslení a gymnastice. Potom se proslavila několika písněmi, kde bych tak řekla, že se stala symbolem Valentína. Potom písní, kde je tak trošku s nosem nahoru a dokonce je držitelkou 5 cen Anděl a její klipy nejsou jenom videoklipy, ale takové umělecké malé příběhy. Tak kdo by to tak mohl být? Ještě vám trošku napovím. Ty se někde

Prosím vás, kdo single, nebo kdo byl single na Valentína, tak prostě ví, že tohle jelo prostě neustále. Skvělá Bára Poláková, samozřejmě tohle je starší věc, jedna z prvních. Teď už těch písní má mnohem víc a právě proto může vystoupit na koncertě v listopadu v aule Gong a dva lístky právě na tohle vystoupení na Něhy 2026 13.11. Tak dva lístky na Báru Polákovou tady máme v rámci Megaléta. No a co je k tomu potřeba? Tak stačí poskládat celou tajemnou větu, která obsahuje čtyři slova, vždycky ráno, dopoledne, odpoledne se dovíte ty části a jakmile je dáte dohromady a dovoláte se mým kolegyňkám Terce a Kristýnce ve zvoleném pořadí, tak dva lístky právě na tour Báry Polákové můžou být vaše. Já to nebudu dál natahovat. První slovo dnešní tajemné věty je hudba. Takže pokud chcete dva lístky na Báru Polákovou, tak první slovíčko tajemné věty je hudba.

0: Venku už nám krásně svítí sluníčko a vyladíte rádio Čas, hity, které milujete. Dobré ráno, Moravo. Přeju vám všem, ať už nás ladíte v rádiu, nebo v autě, anebo třeba online přes časradio.cz. No, kdo tak nějak v poslední době řešil nemovitosti, tak ví, že teda to není žádná legrace, že jsou hodně drahé a že třeba byty v Praze se šplhají třeba klidně i k nějakým 15 až 20 milionům. To můžete sehnat dokonce i dražší. A představte si, že za tuhle cenu nemusíte mít jenom byt v Praze, ale dokonce můžete koupit zámek nebo nějaký hrad. Opravdu po celé Evropě se prodávají zámky a hrady za vlastně trošku menší cenu, než jsou průměrně byty větší v Praze. Jo. Takže kdybyste třeba si chtěli zahrát na princeznu a mít takový malý zámeček, tak třeba zámek Vinica v Chorvatsku, tak ten se prodává za zhruba 19 milionů. To je konec tak hrozné, že? Kdybyste chtěli bydlet v Normandii ve Francii, tak vodní hrad je tam na prodej za 20 milionů. Potom ve Francii ještě jeden zámek, v Polsku zámek Gorzanov, to je tady vlastně za domem, že? Takže kdybyste chtěli vyměnit byt v Ostravě nebo nějaký domeček tady někde na vesnici, tak můžete mít zámek za 21 milionů. A ještě se podíváme do Irska, a ten ale vypadá velmi zachovale krásně, hrad Ballytarsna za 24 milionů. Takže, přátelé, já myslím, že asi máme jasno. Ještě přihodím jeden ve Skotsku, ten už je takový trošku dražší, ano, tam bychom se museli trošičku rozšoupnout. Hrad Liquilihead ve Skotsku, ten je za 32 milionů. Ale když tak koukám, jo, takový hrádek v Chorvatsku, já myslím, že s tím bydlením asi do budoucna máme jasno. Jinak, když si to zadáte, hrady v Evropě a zámky na prodej, tak opravdu najdete spoustu výhodných nabídek. No a kdybyste náhodou do něčeho takového šli, tak napište, jo, my bychom se s Ráďou stavili na čaj.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Na věku nezáleží, tak ano nebo ne, o tom je dneska celý den na rádiu Čas, teď v současné době dopoledne, protože je 8.39 a je to taky dnešní otázka. Jestli jste zažili nějaký vztah, kde byl velký věkový rozdíl, kolik to bylo a jestli to bylo fajn nebo to nevydrželo, proč, na vaše příběhy se moc těšíme na Facebooku. Věrka napsala, neměla jsem nikdy velký věkový rozdíl, my jsme s manželem jen o 2 roky a jsme spolu krásných 37 let. Ivča napsala, co je velký věkový rozdíl, je to velmi relativní pojem. No tak to je vlastně pravda, to je pravda. Didi zase dodává, že měla rozdíl 19 let, ale teďka jako nevíme, jestli nahoru nebo dolů. Kdo byl starší, kdo byl mladší, jak to fungovalo, klidně ještě dopište. No a Zuzča píše, pořád ho mám a nikdy bych ho nevyměnila za mladé. No a Katka, ta se svěřila, že kdysi jsem měla partnera o 30 let staršího. A to je celá věta, takže taky nevíme, jestli to vyšlo nebo nevyšlo. Klidně ty příběhy ještě doplňte a dopište na našem Facebooku Rádia Čas. Za chviličku už bychom měli zprovozňovat taky náš WhatsApp, bez kterého je mi tady tak smutno. Takže 7766 12800 klidně nahrejte nějakou hlasovku i tam a hned, jak to rozpohybujeme, spustíme, tak se na ty vaše zprávy podíváme. Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Hity jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen pomlčka zahrada.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Jsem stále tak asi dobrý.
1: Ano, velmi špatně a skončilo to u soudu.
2: Ježiš, tak to já nevím, já už jsem dlouho sama.
3: Ne,
2: vždycky staršího.
4: Mám, ale ne s výrazným, jakože jenom o rok.
5: Tak musím říct, že ty příběhy třeba na našem Facebooku Rádia Čas jsou o maličko pozitivnější, teda než tady na anketě v Ostravě. Každopádně, když se řekne takový trošku větší věkový rozdíl a třeba show business, tak mě napadají některá jména, ovšem to nejvýraznější a těm, kterým to v podstatě nejvíc funguje, tak to je za mě Lucka Bílá a Radek Filipy a myslím si, že bez téhle písničky to dnešní téma prostě jako nemůže být.

Tak jako napadl by mě autobus, napadlo by mě letadlo, možná i nějaké kolo nebo pěšky. To jsou takové dopravní prostředky nebo prostředky, jak se dostat na dovolenou takhle v létě. Tak to všechno jako bych brala. Ovšem jedna mladá cizinka, která byla ubytovaná tady v hotelu v Jeseníkách, tak zvolila úplně jiný způsob. Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, podíváme se letem, světem, internetem, protože policie řešila takový velmi kuriózní případ, kdy právě jeden host v Jeseníku a v hotelu si nechal klíče od auta na stole. No a mladá žena šla okolo a říkala si, no tak co bych tak dneska dělala, tady nějaké výlety, to mě úplně nebaví, tak já beru klíče a jedu do Chorvatska. A opravdu nasedla do auta, odjela do Chorvatska, naštěstí tedy až k moři nedojela, zadrželi ji pracovníci policie na rakouských hranicích, kde už oni věděli, takže bohužel místo toho, aby se slunila někde na sluníčku, tak zřejmě skončí spíše někde v chládku. Tak prosím vás, pokud tedy řešíte nějakou dovolenou, tak možná ten vlak by byl jistější. Radio Čas. Hity.

0: Z rána se pomaličku stává dopoledne 8.59 a přichází nakonec nikdo. Já tady s vámi budu ještě hodinku. Krásné dopoledne vám přeje Lenka Líšková. Užijeme si to ještě. Mám pro vás druhé slovo tajemné věty v rámci Megaléta, kde hrajeme o dva lístky na Báru Polákovou tady v Ostravě. Taky nás čeká spousta pozvánek a zajímavostí, taky věkové rozdíly. Já si myslím, že ta hodina bude ještě pořádně nabitá. Teď aktuální zprávy a Martin Fabík.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na dálnici D1 v oblasti Svinov, poblíž velkého kruháče směr Ostrava Přívoz. Stala se tady hromadná nehoda, srazila se tady 3 osobní auta, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní na Frýdecko-Místecku na silnici mezi Jablunkovem a Pískem, střetly se tady 2 osobáky. Pozornost mějte i na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno, tvoří se zde kolony, očekávejte silný provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Poptávka po nových bytech v Česku roste. Dobrovolní hasiči Ostravy mají novou techniku a v Olomouckém kraji přibylo lidí bez práce. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Zájem o nové byty v Česku roste. Kvůli vysokým cenám lidé stále častěji hledají menší bydlení, které je pro ně dostupnější. Průměrný nový byt má kolem 56 metrů čtverečních. Přibývá také mikrobytů, kde prostor pomáhá ušetřit chytrý a praktický nábytek. Ani menší byt ale nemusí znamenat nižší cenu. Za menší prostory si lidé i tak často připlatí.
1: Morava aktuálně.
0: Dobrovolní hasiči Ostravy mají novou techniku. Město od roku 2023 pořídilo 10 nových cisteren za téměř 116 milionů korun. Nahradili staré vozy, které už byly často desítky let staré. Dalších 5 cisteren by měli hasiči dostat příští rok. V Olomouckém kraji přibylo lidí bez práce. Ve srovnání s ostatními regiony byla 6. nejvyšší v republice. Pokračuje ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidál.
2: Nezaměstnanost v souladu s celorepublikovým trendem mírně vzrostla na 5,2%. K nárůstu došlo ve všech okresech. Jesenicko je okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a vykázalo stejný podíl nezaměstnaných osob jako Přerovsko. Zaměstnavatele i nadále nabízí téměř 4900 volných pracovních míst, což je stejně jako předchozí měsíci a 669 více než před rokem.
0: Nezaměstnanost v celém Česku v červenci vzrostla o 0,2% na 5%.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc B mají další vítězství ve třetí lize. Doma porazili rezervu

se po změně stran rozhodl Radek Palán. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách mohou být teploty od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuálně.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Já se vám musím k něčemu přiznat. Já se vždycky bojím, abych tu větu neřekla celou, jo? Protože ji mám tady vždycky před sebou napsanou. A říkám si, které to slovo mám říkat teď, no tak bude toto druhé. Ještě předtím ale vám prozradím, o co dneska v rámci Megaléta hrajeme, protože za mě je úplně skvělá cena. Dva lístky na Báru Polákovou v Ostravě, v Gongu. Myslím si, že to bylo 13.11. Ano, je to tak, pátek. A v rámci Něhy Tour 2026 můžete být u toho, dva lístky tady máme, Megaléto v plném proudu a teď už určitě čekáte na druhé slovo tajemné věty, protože jste jistě ráno velmi pozorně poslouchali a už to první znáte, že jo? No, tak někteří, že? Někteří si přispali, nevadí, budu na vás zase dneska hodná, řeknu vám to celé, jo? Takže první je hudba a druhé je mě. Takže hudba mě. A vlastně už máte první půlku tajemné věty. Jakmile ji poskládáte celou, odpoledne se dovoláte kolegyňce Kristýnce nebo Terce, řeknete správně celou tajemnou větu, tak dva lístky na Báru Polákovou můžou být vaše. Já vám moc držím pěsti.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: bavit.
1: Když se tak koukám na počasí, tak opravdu tenhle týden bude velmi, velmi přívětivý, protože má být jasno a teploty kolem 25 stupňů Celsia, což je úplně ideální na to vyrazit někam ven za zábavou a kam. Tak to vás pozvu právě teď třeba na festival Chutě kraje. Ten se bude odehrávat už 16. srpna. A to je co to? Já myslím, že to je sobota nebo neděle. Je to neděle. Takže v neděli 16. srpna ve Šumperku v Sadech 1. máje. Rozhodně si to nenechte ujít. No a pokud máte rádi hudbu ve všech směrech, tak vás zveme taky na Svatováclavský hudební festival, který se koná od 2. do 28. září. Každopádně máte ještě teď čas si projít celý program a koupit lístky.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Taky dnes bude krásně slunečno. Většinou čekám jasnou až skoro jasnou oblohu a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na horách pak naměříme kolem 19 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: 40 minut, krásné dopoledne s rádiem Čas, ještě stále s vámi Lenka Líšková, no a musím teda říct, že dnešní Víš, nevíš bylo takové jako dost pomstichtivé, jo. Já nevím, jestli mě Marta teďka slyší, ale to teda byla pomsta v přímém přenosu. Náš zprávař Martin Fabík, skvělý kolega, tak si řekl, že my ho trápíme prý s Ráďou těžkými otázkami, tak si vymyslel něco, na co se podle mě nedalo odpovědět. No jen si to poslechněte, jak to ráno vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Takže, co se stalo 11. srpna 1552? Za A. Proběhla bitva u Plášťovců mezi uherskými a tureckými vojsky. Za B. Osmané dobyli Vídeň. Za C. Uherské vojsko uzavřelo mír s Turky.
0: Co to je za otázku?
3: Já vám vracím jenom to, co vy mě.
0: No, jak to
3: to je karma.
0: No. Jaká karma?
3: No, tak vy mi chcete po mně nějaké obrazy a jména, tak já...
0: Ale obrazy třeba Mona Lisa je prostě
3: to
0: jako...
3: jste minule neměli, tam bylo nějaké Francenzo Vincenzo, nebudu to byl. Chceš to zopakovat?
0: Počkej, takže já mám teď uhodnout, co se stalo 11. srpna,
3: ano.
0: Kolik, 52?
3: 1552.
0: Tak já bych řekla, že Cčko.
3: Je to špatně, byla to teda, proběhla bitva u Plášťovců mezi uherskými a tureckými vojsky. To jako na první rozehrátí bylo dobrý. Jdeme dál.
0: Jako bitva u Plášťovců, jo, že mám vědět, jo?
3: Ano.
0: Dobře, no.
3: Do jaké věznice byly 11. srpna 1934 přivezeni první federální vězni? Za A. Manhattan, za B. State Island nebo Alcatraz?
0: Alcatraz.
3: Super, máš bod. No to první skupina byla 137 federálních vězňů. Pokračujeme dál, jo? Řeknu ti úryvek z písně a zkus potom poznat, kdo to je. No to ti vracím to, co... To...
0: Ty mi to normálně
3: vracím, ano, tak jdem na to.
0: Proč vás tohle není Víš, nevíš, normální pomsta v přímém přenosu. No.
3: Jo, cítím tak se dobře, pojď. Dobře. Takže jsou 4 ráno nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí, snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí.
0: No, není to Pavel Vítek?
3: Není, je to žena, to ti poradím a dám ti možnosti, jo?
0: Dobře.
3: Hana Zagorová, maluj zase obrázky, Hana Hegerová, Potmišilý host a zase Marta Kubišová, modlitba pro Martu.
0: Tak Potmišilý host,
3: jo? Jo, máš pravdu. Gratuluju, to si uhnala aspoň tady tato. Dobrý, jako... já si myslím, že to bylo kvalitní jako dneska.
0: Ale Hana Hegerová nebo Pavel Vítek, to trošku jsme byli daleko, ale nevadí.
3: To nevadí, jako snažila se, bylo to, myslím si, že dobré.
0: Jako jo. Normálně říkám, že děkuju, ale nejsem si jistá, že to dneska řeknu.
3: No, tak těším se potom na tvůj odvetu, no.
0: Tak zase příště.
4: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Kámen a zahrada.
4: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
3: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Krmelín na hlavním tahu směr Mošnov. Havarovalo zde auto, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v ulici Bohumínská v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Nákladní auto se střetlo s osobním, nehoda je bez zranění. Pozornost mějte i na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Je zde silný provoz, očekávejte kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Čechy stále více přitahuje život na venkově. Karviná pokračuje v odstraňování autovraků a na Olomoucku se šetří vodou kvůli suchu. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi se vracejí k životu na venkově. Na zahradách znovu pěstují vlastní ovoce a zeleninu a pořizují si také slepice. Část jídla si tak chtějí vypěstovat sami a o zvířata se postarat vlastním chovem. Vrací se tím tradiční venkovské zvyky a zároveň roste zájem o jednoduchší a klidnější způsob života.
7: Morava aktuálně.
6: Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Za prvních 7 měsíců letošního roku se podařilo uvolnit místa, která zabírala celkem 32 dlouhodobě odstavených nepojízdných aut. Pokračuje Jana Majerová z karvinského magistrátu.
8: Ve většině případů provozovatelé na naší výzvu zareagují a vozidlo sami odstraní. Některá řízení jsou ale složitější a trvají déle. Například, když se nedaří dohledat aktuálního vlastníka nebo je automobil součástí dědického řízení. Chceme připomenout, že provozovatelům vozidla, které má technickou kontrolu propadlou déle než 6 měsíců a je odstavené na pozemní komunikaci, může být uložena pokuta až do výše 300 000 korun.
6: Obce na Olomoucku apelují na lidi, aby šetřili vodou z vodovodu. Zbytečně by ji neměli používat třeba na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Kvůli suchému počasí totiž vody ubývá. Situace se může zlepšit, pokud přijde déšť a přehánky.
7: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalová Sparta dnes hraje odvetu 3. předkola Ligy mistrů. V Lyonu nastoupí proti místnímu Olympiku, který doma před týdnem porazila 2-1. Sparta tak bude hájit náskok v boji o postup do dalšího kola. Utkání ve Francii začne ve 21 hodin. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách mohou být teploty od 17 do 21 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
10: On?
9: Pán?
10: Paní?
9: Ha ha ha! Tam pán hrad stroj, ne?
10: Je takhle předseda soudce?
9: No, ano, ano, jo. Něco takového.
10: Soudce fest?
9: Ano, skoro.
10: Nepovídej, přeháněj.
9: Tak hrady, ne?
10: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
9: Ano, ale nesoudím tě.
10: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
7: Radio Čas.
11: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

čas. Hudba mě. Hudba mě. Hudba mě. Tak kdo dává pozor, kdo poslouchá pravidelně Rádio Čas, tak ví, že tohle jsou první dvě slova tajemné věty v rámci Megaléta, kde hrajeme o skvělé vstupenky. Dneska konkrétně na 13.11. na Báru Polákovou v rámci Turněhy vystoupí tady v Ostravě v Gongu a vy můžete být u toho. Vy jistě víte, že stačí poskládat tady tu tajemnou větu a už máte první dvě slova a můžete v Gongu zpívat nafrněnou nebo krávu nebo je po válce a to všechno si užijete s Rádiem Čas. Tak dál poslouchejte i moje kolegy, no a dva lístky můžou být vaše. Drimba, hity, které milujete.

0: Pohodové dopoledne, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a teď se podíváme letem, světem, internetem do Hongkongu, kde tedy povýšili jednu věc na opravdu jako, já nevím, mě by to nenapadlo. Já si říkám, kolik času musíte mít, aby vás napadaly takové věci? No každopádně, no prostě, tam vznikl nový bláznivý fenomén, kdy se soutěží v závodění spermií. To je jako opravdu. Účastníci na začátku odevzdají své vzorky, které se umístí na speciální mikroskopickou dráhu s cílovým vajíčkem, a mikroskopické kamery přenášejí celý průběh živě na velkoplošné obrazovky. Akce přitahuje stovky diváků a fronty se táhnou přes několik ulic a cílem pořadatelů je vedle zábavy a soutěživosti také bořit tabu a osvěta ohledně mužské plodnosti. Tak to je samozřejmě úctyhodné, každopádně to vypadá opravdu hodně legračně, jak se tam ti mladíci radují, když jim to tak nějak jede rychleji. Tak co vám tak popřát? No tak uvidíme, jestli se to dostane i třeba do barů sem, a co bych vám popřála, tak snad jenom mrštné bičíky.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pohodička, hity, které milujete, Rádio Čas s vámi. No a dneska jsme měli takový malý problém s WhatsAppem, takže všechno probíhalo spíš tak přes Facebook. A jsem ráda, že jsme zpátky online, takže i na dnešní otázku, jaký věkový rozdíl jste třeba ve vztahu zažili, jaké to bylo a jestli jste ho vůbec někdy zažili, tak budu mít i vaše odpovědi hlasové. A to já mám úplně nejradši. Takže Evička, naše věrná přispěvatelka, nám nahrála.
1: Ahoj, tak já měla teda vždy starší partnery a nejstarší věkový rozdíl 14 let od sebe. Ahoj.
0: No, taková data tady padala hodně. Ještě přidám jednu zprávu, kterou už konečně vidím. Dobré ráno, milá Lenko, manžel je o 10 let starší a jsme spolu 42 let. Pěkný den všem, Milada. A to musím říct, že teda všichni, kdo psali nějaký větší věkový rozdíl, že spolu teda byli dlouho, když už to vyšlo. Takže statistiky si tady tak nějaké neustále děláme a budeme dělat až do odpoledne, takže prosím vás, klidně pište na Facebook a teď už i na WhatsApp na 776 12 800, jestli jste zažili vztah s velkým věkovým rozdílem a jaké to bylo. Teď se podíváme na počasí společně s Marcelkou Fabiánovou.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

0: Jste naladěni na Radio Čas a hity, které milujete, a dneska máme takové vztahové téma, protože se vás dnes celý den ptáme na to, jestli jste zažili nějaký vztah s velkým věkovým rozdílem, jaké to bylo, a vy píšete na Facebook a taky na WhatsApp na 776612800. Podíváme se na ty zprávy samozřejmě zanedlouho, ale teď se mrkneme na letem světem internetem, jak ten vztah může začít, jo, protože herečka a zpěvačka Sabrina Carpenter chce randit prý jenom s mužem, který zná texty všech jejich písní. Opravdu, ano. Ona řekla, že by prý vůbec nikdy nešla na rande s mužem, který nezná její texty. Podle ní by měl partner být nejdřív její fanoušek a až potom její přítel. Ano. Tak já s ní samozřejmě souhlasím. Je to fajn, když vám muž fandí. Každopádně jsem si představila tu situaci, protože jsem si dohledala, že Sabrina vydala přes 100 písní, kdy jedna má v průměru asi 3,5 minuty. Takže texty všech písní, než by ten člověk odříkal, tak by to trvalo přes 5 hodin. 5 hodin a 50 minut mi to tak nějak vypočítalo. Takže si představuju tu situaci, jak přijde mladý muž k Sabrině a říká, prosím tě, Sabrino, můžu tě pozvat na rande? A ona říká, můžeš, začni. A pak tam 5 hodin a 50 minut stojí a poslouchá ty texty? A po těch skoro 6 hodinách řekne, no podívej se. Máš to hezký, ale tady v tom textu 76 ve třetím řádku si udělal chybu, takže promiň, dneska nic. Každopádně Sabrině držíme pěsti, no a já už se moc těším na vaše příspěvky ohledně věkových rozdílů, protože tam si myslím, že to seznamování bude o něco jednodušší.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Opavská v oblasti Dolní Benešov. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Bystřice. Střetla se tady dvě osobní vozidla. A pozornost mějte i v ulici Staroveská v oblasti Krmelín směr Příbor. Havarovalo zde osobní vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Nezaměstnanost v Česku stoupla. V Kopřivnici se opravilo sportoviště pod zahradami a ve Zlíně bude kvůli barům rally dohlížet na bezpečnost stovky policistů. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Nezaměstnanost v Česku v létě vzrostla. V červenci stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly přes 367 tisíc lidí bez práce. Zároveň ale nabízely více než 100 tisíc volných míst. Podle televize LTV Plus je nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice v Kopřivnici nechala opravit sportoviště pod zahradami. Revitalizace přinesla nové sportovní prvky. Podle mluvčí města Lucie Macháčkové bylo cílem vytvořit atraktivní prostor pro všechny věkové generace.
2: Letošní druhá etapa se zaměřila na sousední plochu s herními prvky. Původní vybavení nahradila prolézačka se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, dvojhrazda, zemní trampolína i pískoviště s pískovou laboratoří. Instalováno bylo také 6 laviček plus ptačí budka. Realizovaly se terénní úpravy a vybudovala se nová opěrná zeď.
0: Na Barum Rally ve Zlíně dohlednou stovky policistů. Letošní závod začne už v pátek a potrvá až do neděle. Policie bude v ulicích Zlína a okolí hlídat hlavně bezpečnost a dopravu. Řidiče čekají kontroly rychlosti, alkoholu i technického stavu aut.
1: Rádio Čas, sport.
0: České plavkyně Barboru Simanovou a Barboru Janíčkovou čeká dnes důležitý závod na mistrovství Evropy. V Paříži se představí ve finále stovky volným způsobem a zabojují o medaile. Simanová postoupila pátým nejlepším časem, Janíčková byla osmá. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách mohou být teploty od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, něco takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej, přeháněj.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.

Úterní dopoledne ze studia Rádia Čas už tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také z hity, které milujete. No a protože máme úterý dopoledne, tak je dnes po 11. hodině, tak jak je to vyzvykem. Za chviličku si slovo převezme kolegyňka Evča Rigler, čeká nás pořád Jeste s rozumem, zaměříme se na Ryčátka. Dáme také tipy, kam můžete vyrazit a v této hodince budeme také soutěžit. Mám tady oběd pro někoho z vás, kdo jste se registrovali do obědovky. Pokud jste tak ještě neučinili, na našem webu casradio.cz můžete. A já věřím, že budeme i obědy nadělovat. Teď už ale muzika. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Zelenina, která celosvětově patří mezi tu nejoblíbenější, je téměř synonymem pro kuchyni italskou. Nicméně i v České republice zdomácněla a je součástí české kuchyně a vlastně i českých zahrádek. Ano, krásná kulatá červená rajčata. Rajčata můžeme krásně využít jak ve studené kuchyni, tak na tepelnou úpravu. Grilovaná, pečená v podobě omáček, polévek, dipů a nebo třeba rajčatových pomazánek. Ale nejčastěji ji servírujeme v podobě kečupu, toho kupovaného a nebo v lepším případě vlastnoručně vyrobeného. No a co na to říká pan primář Jan Boženský?
2: Klasický diskuze, vždycky my máme ale domácí kečup. Říkám, no ale jak se dělá domácí kečup? Vememe vlastně kilo rajčat, půl kila cukru, což už tak zdravě nezdáme, 4 lžíce soli, nějakým způsobem hodinu vytváříme ten kečup a máme ty 4 skleničky. A co nám zůstane? Zůstane nám ten cukr, zůstane nám sůl a zůstane nám něco z těch rajčátek. Já říkám, jedna lžíce kečupu rovná se energii, která je schovaná v jednom rohlíku.
1: Takže raději než rohlík nebo lžíci kečupu si dejte sladká čerstvá rajčata. Ta navíc obsahují i širokou škálu vitamínů. Bčko, Cčko, provitamin A, kyselinu listovou a taky niacin a biotin. To jsou další významné antioxidanty, které chrání naše tělo před volnými radikály. A v neposlední řadě obsahují taky významný a zdravý prospěšný likopen. A rajčata, ty nám taky pomáhají s hubnutím. Mají totiž vysoký podíl vody, vlákniny, obsahují málo kalorií, podílí se na dlouhodobém pocitu sytosti a díky tomu zabraňují pocitu vlčího hladu.
0: Tak teď už to víte.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
7: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
6: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak.hlučin.cz. Říkal si
8: hurikán. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
9: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Dneska tady mám pro vás pozvánku na další víkend, konkrétně 22. srpna do Ostravy, do Komenských sadů, protože tady se od 1 hodiny uskuteční první ročník Beer Festu. Jedná se o novou letní akci Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, která nabídne ochutnávky piv lokálních pivovarů Moravskoslezského kraje, také kvalitní gastronomii, hudební vystoupení regionálních kapel i program pro děti a celé rodiny. Akce, kterou já osobně rozhodně nenechám ujít, a navíc celou akci moderuje také naše kolegyňka Kristýna Střelcová. Takže 22. srpna v Komenských sadech v Ostravě. No a pokud vyrazíte, přeji příjemnou zábavu.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádia Čas. Čas obědu se pomalu ale jistě blíží a to znamená, že my jdeme nadělovat a já v tuto chvíli vytáčím telefonní číslo někoho z vás, kdo jste se zaregistrovali na našem webu casradio.cz do obědovky. No a měla by to být Zdenka, tak snad se dovoláme, pojďme na to. Důležité je zvednout telefon. No a samozřejmě prokázat, že posloucháte Rádio Čas. Tak uvidíme, jestli se to podaří. Já bych moc rád naděloval oběd někomu z vás do firmy. Ale zatím stále vyzváníme. Tak Zdenko, máte tady oběd. A něco mi říká, že to asi nedopadne. Tak nechám ještě dvě zazvonění, jinak oběd dneska nadělovat nebudeme. Byla by to ohromná škoda, poslední šance pro Zdenku. No a bohužel, já to teda vzdávám, dneska jsme se nedovolali, je to obrovská škoda, každopádně zítra opět pokračujeme a pokud se chcete zapojit vy, stačí se zaregistrovat a u vás ve firmě poslouchat naše rádio a pokud prokážete, že nás posloucháte, tak máte oběd nejenom pro vás, ale také pro kolegy úplně zdarma.
1: Obědovka Rádia Čas. Ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Milujete evergreeny?
4: Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Za 2 minuty pravé poledne čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Honzou, ve kterých si povíme, že o víkendu se opět vrátí tropy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Později už tam budem?
3: Přestaň. Štíjí mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na ulici Mostní. Na vozovce je překážka, stojí tu porouchané vozidlo. Nehoda se řeší v Odlové na ulici doktora Miroslava Tyrše. Problémy jsou taky v Brně v ulici Rokycanově, tady zasahují hasiči a nehoda se stala taky na hlavním tahu z Frýdku místku na Slovensko. U odbočky na obec Bystřice se srazila 2 osobní auta.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Už o víkendu se opět vrátí tropy. Dodávky vody na severní Moravě zatím nejsou omezené. Plavci Čejka a Knedla postoupili na mistrovství Evropy do semifinále. Dobré úterní poledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Po tropických vedrech přichází mírné ochlazení. Teploty by dnes výrazně neměly přesáhnout 30 stupňů. A chladnější podle televize LTV Plus bude i noc na zítřek. Už o víkendu se ale znovu oteplí. Naměřit můžeme až 630 stupňů.
8: Morava aktuálně.
7: Povodí Odry trápí sucho, předpověď zatím neslibuje významné srážky. I tak jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 81 až 100% a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezené. Tramvajové zastávky v Brně odkrývají svou minulost. Na trase linky číslo 1, která spojuje důležité dopravní uzly, přibydou informační tabule s krátkým vysvětlením původu jejich názvů. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
9: Do projektu jsme se zapojili i proto, že v minulosti v rámci festivalu Meeting Brno zaznívaly ve vozech městské hromadné dopravy informace o původu názvů jednotlivých zastávek. No a u cestujících to tehdy sklidilo obrovský úspěch, psali nám velmi pozitivní ohlasy a projekci pochvalovali. Proto věříme, že tato nová a trvalá forma informování veřejnosti bude pro naše cestující zajímavým zpestřením každodenního cestování.
8: Rádio Čas, sport.
7: Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě, stejně jako Darina Nabojčenko a Jakub Jan Kryške. A zítřek bude jasný až skoro jasný s teplotami do 27 stupňů. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
8: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
10: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
0: On?
10: Pán.
0: Paní.
10: Tam pán hrad stroj, ne?
0: Je takhle předseda soudce?
10: No, ano, ano, jo. Nic takového.
0: Soudce fest?
10: No, skoro.
0: Nepovídej přeháně.
10: Tak hrady, ne?
0: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
10: Ano, ale nesoudím tě.
0: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
8: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Skvělá rádio čas a i dnes, tak jako každý všední den, budeme soutěžit v rámci Megaléta. Máme tady pro vás našlapané vstupenky, kam konkrétně a jak soutěžit. Tak to vám povím do pár minut a podíváme se také na Ronalda, protože ten měl mít údajně svatbu, čekali na ní tisíce fanoušků a dopadlo to trošku jinak, než byste čekali. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika.
1: Rádio čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. A jak jsem slíbil, tak se podíváme na Cristiana Ronalda, protože ten údajně plánoval svatbu a u kostela na Madeiře se shromáždili tisíce lidí poté, co se právě rozšířili zvěsti o tom, že by měl mít svatbu. Jenže, jak to asi osud chtěl a jak se někdo nenechal nachytat, tak Ronaldo vůbec nedorazil. Místo hvězdného páru přijeli zcela jiní novomanželé, kteří byli hodně, ale opravdu hodně šokováni, když spatřili tisíce lidí, kteří čekali na jejich slavnostní příjezd na svatbu. No, tomu říkám antré. No, tak řekl bych, že Ronaldo 1-0 oproti náhodným novou manželům. I tak to může dopadnout, dávejte si pozor na to, kterým informacím věříte. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Ano, i dneska soutěžíme, nadělujeme, zkrátka chceme, ať si to léto, a nejenom léto, užíváte úplně na maximum, protože dneska tady pro vás máme opět skvělé lístky, a to na Retro Dance Party, která proběhne 20. listopadu v pražském O2 Univerzum. No a těšit se můžete na skvělé zážitky, skvělou muziku od Aby přes Modern Talking až po Shakiru, a navíc speciální host Martin Harrych, to všechno v pražském O2 Univerzum. No, abyste vyhráli a mohli vyrazit, tak stačí dát dohromady výherní větu, ta se i dneska skládá ze 4 slov. První dvě slova už jsou venku a já je ještě jednou připomenu. Hudba mě. Takže hudba mě, to jsou první dvě slova, a během odpoledne ještě prozradím třetí slovíčko. A jak budete mít celou větu, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. No a lístky můžou být vaše.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Hity, které milujete. Tak když spolu spíš,

0: Věk je sice jenom číslo, ale výrazný věkový rozdíl dokáže ve vztahu udělat pěkné dobrodružství. A my právě v éteru Rádia Čas a také na Facebooku, na WhatsAppu řešíme, jestli jste měli někdy partnera s velkým věkovým rozdílem. No a píšete tady toho hodně, napsala Didi, 19 let, také napsala Paulína. Ano a pořád mám, je to můj manžel, je mezi námi 15 let rozdíl. Markéta napsala, mám manžela o 17 let staršího a klape nám to už 30 let, takže i s věkem to jde perfektně, s věkovými rozdíly. Dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp téma, které dneska ještě budeme řešit. Ode mě další muzika.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: A raz, dva, tři, 4,21. Lala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty, 13. hodina, čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. O ty se postará Honza, řekneme si, že houbařská sezona je nejhorší za 3 roky.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
3: Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
3: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Nehoda nás teď potrápí v centru Ostravy na ulici Antonína Macka, bourala dvě osobní auta. Stále jsou problémy v Orlové na ulici doktora Tryše. Osobní auto narazilo do větve. S komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu z Ostravy na Mošnov v Krmelíně. Tady bouralo nákladní auto. Nehoda se řeší i v Olomouci v ulici Dobrovského, kde se srazila dvě osobní auta. Problémy jsou právě teď taky na trase Brníčko Druhomilov na Šumpersku. Tady se srazil traktor s nákladňákem. A s komplikacemi musíme počítat taky na Brněnsku u obce Sobotovice. Na výjezdu na Rajhrad bouralo osobní auto s nákladňákem.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Houbařská sezóna je kvůli suchu nejhorší za poslední 3 roky. Olomoucký ústřední hřbitov bude bezpečnější. Fotbalistky pražské Sparty se v předkole Ligy mistryň utkají s Ženevou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Suché a horké počasí nepřeje houbařům. Houby nerostou a letos už nejspíš ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední 3 roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
5: Morava aktuál.
4: V Ostravě už více než rok pomáhá projekt zaměřený na podporu náhradní rodinné péče. Podrobnosti přiblížil Petr Havránek z tiskového odboru města.
6: V rámci našeho nového programu zkušené a empatické sociální pracovnice seznámí zájemce s formami náhradní rodinné péče a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení. Současně umí reagovat na zcela přirozené obavy, ale rádi pomůžou i s příslušným administrováním všech potřebných dokumentů. Pro zájemce jsou tak nezastupitelnými průvodci na cestě k nové rodině.
4: Během prvního roku fungování projekt nabídl už více než 120 konzultací. Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude bezpečnější. Střežit ho bude městský kamerový systém. Kamery to mají zvýšit bezpečnost a hřbitov zároveň pomůžou chránit před vandaly. Jeden z nich tu loni poškodil zhruba 5 desítek hrobů.
5: Rádio Čas, sport.
4: Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném 3. předkole Ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se Servette Ženeva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma. Odvetu odehrají 2. září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom dnešní los. Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha by po celý den měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
7: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
8: On?
7: Pán?
8: Paní?
7: Tam pán hrad stroj, ne?
8: Je takhle předseda soudce?
7: No, ano, ano, jo? Něco takového.
8: Soudce fest?
7: No, skoro.
8: Nepovídej, přeháněj.
7: Tak hrady, ne?
8: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
7: Ano, ale nesoudím tě.
8: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
5: Rádio.

Úterní odpoledne s Rádiem Čas a dneska budeme ještě soutěžit v rámci Megaléta. Máme tady dvě vstupenky na Retro Dance Party, která proběhne 20. listopadu v O2 Univerzu v Praze. No a vy tam díky našemu rádia můžete vyrazit úplně zadarmo. Stačí jenom poslouchat a dát dohromady výherní větu. A já v této hodince prozradím třetí slovíčko do této věty. Tak buďte ve střehu, teď už hity, které milujete. Yes.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas. No, my dneska řešíme věkové rozdíly mezi partnery. Ono, co si budeme, je to docela individuální. Někdo říká, že je to v naprostém pořádku mít věkový rozdíl 10 let a více. Pro někoho je to nereálné a to také dokazují vaše odpovědi, které nám píšete na Facebook a na WhatsApp. Pavlína napsala, že má rozdíl 15 let a už jsou manželé přes 20 let. Je tady toho mnoho. Mnoho z vás také píšete, že věkový rozdíl rozhodně ne. Tak dejte vědět i vy ostatní, co je pro vás normální, jak je to u vás. Pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas. Budeme se tomu ještě věnovat. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
6: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
7: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Držíte si vlny Rádia Čas, úterý 11. srpna, dneska slaví svátek Zuzka, takže také všem Zuzkám přejeme všechno nejlepší. No a když jsme u toho kalendáře, tak pojďme se podívat trošku více do historie, zabrouzdat do paměti, co víme, co nevíme, protože dneska probíhalo Víš, nevíš, tak schválně, jak byste obstáli vy.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Takže... Co se stalo 11. srpna 1552? Za A. Proběhla bitva u Plášťovců mezi uherskými a tureckými vojsky. Za B. Osmané dobili Vídeň. Za C. Uherské vojsko uzavřelo mír s Turky.
4: Co to je za otázku?
3: Já vám vracím jenom to, co vy mě.
4: No, jak to
3: to je karma.
4: No. Jaká karma?
3: No, tak vy mi chcete po mně nějaké obrazy a jména, tak já...
4: Ale obrazy třeba Mona Lisa je prostě
3: to
4: jako...
3: To jste minule neměli, tam bylo nějaké Francenzo Vincenzo, nebudu to byl. Chceš to zopakovat?
4: Počkej, takže já mám teď uhodnout, co se stalo 11. srpna,
3: ano.
4: Kolik, 52?
3: 1552.
4: Tak já bych řekla, že C-čko.
3: Je to špatně, byla to teda, proběhla bitva u Plášťovců mezi uherskými a tureckými vojsky. To jako na první rozehrátí bylo dobrý. Jdeme dál.
4: Jako bitva u Plášťovců, jo, že mám vědět, jo?
3: Mm-hmm. Ano.
4: Dobře, no.
3: Do jaké věznice byly 11. srpna 1934 přivezeni první federální vězni? Za A. Manhattan, za B. State Island nebo Alcatraz?
4: Alcatraz.
3: Super, máš bod. No to první skupina byla 137 federálních vězňů. Pokračujeme dál, jo? Řeknu ti úryvek z písně a zkus potom poznat, kdo to je. No to ti vracím to, co... To...
4: Ty mi to normálně
3: vracím, ano, tak jdem na to.
4: Proč se vás tohle není víš, nevíš, normální pomsta v přímém přenosu, no?
3: Jo, cítím tak se dobře, pojď. Dobře. Takže jsou 4 ráno nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí, snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí.
4: No, není to Pavel Vítek?
3: Není, je to žena, to ti poradím a dám ti možnosti, jo?
4: Dobře.
3: Hana Zagorová, maluj zase obrázky, Hana Hegerová, Potmišilý host a zase Marta Kubišová, modlitba pro Martu.
4: Tak Potmišilý host,
3: jo? Jo, máš pravdu. Gratuluju, to si uhnala aspoň tady toto. Dobrý, já si myslím, že to bylo kvalitní jako dneska.
4: Ale Hana Hegerová nebo Pavel Vítek, to trošku jsme byli daleko, ale nevadí.
3: To nevadí, jako snažila se, bylo to, myslím si, že dobré.
4: Jako jo. Normálně říkám, že děkuju, ale nejsem si jistá, že to dneska řeknu.
3: No, tak těším se potom na tvůj odvetu, no.
4: Tak zase příště.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Také ve středu nás bude provázet obloha plná sluníčka a teploty nám mírně klesnou. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. If there's somebody calling me out, she's the one. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: V rámci Megaléta dneska soutěžíme ještě třeba o Barboru Polákovou, která vystoupí 13. listopadu v Ostravě v multifunkční aule Gong. Bára Poláková se po dvou zcela vyprodaných turné vrací s unikátním projektem Něhy 26 a vy tam můžete vyrazit. Pokud dáte dohromady výherní větu, ta má opět 4 slova a třetím slovem do naší tenky je slovo nabíjí. Takže třetí slovíčko do našeho dnešního Megaléta, držím palce, ať to dopadne. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas za 2,5 minuty, 14:00, čekají nás informace z dopravy a zprávy s Honzou. Řekneme si, že v Česku je více nabíječek než elektromobilů.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro,

0: speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Pozor si musíme dávat v centru Ostravy. V ulici Antonína Macka bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky na hlavním tahu z Ostravy na Mošnov v Krmelíně. Tady bouralo nákladní vozidlo. Nehoda se řeší taky na Brněnsku u obce Sobotovice na výjezdu na Rajhrad. Srazilo se tady osobní auto s nákladním a bouračka se řeší i na Šumpersku v obci Brníčko na výjezdu na Druhomilov. Tady boural traktor s nákladňákem.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: V Česku je víc nabíječek než elektromobilů. Kroměříž bude mít novou sportovní halu. Výškař Štefela se do finálové dvanáctky mistrovství Evropy nedostal. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. O nabíječky na auta není zájem. Česko má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než třikrát tolik elektromobilů, než jich po tuzemských cestách teď jezdí. Stanice za miliardy z evropských dotací tak aktuálně navštěvuje pouze hrstka zákazníků.
6: Morava aktuálně.
5: Frýdek Místek má nový volnočasový areál. Město dokončilo Rivka Park. Jeho vybudování i s přilehlým parkovištěm stálo necelých 62 milionů korun. Návštěvníkům se areál poprvé otevře tento týden v pátek. Kroměříž se dočká nové sportovní haly. Město už získalo stavební povolení. Ještě do konce roku chce pro budovu postavit potřebnou trafostanici. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
7: Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku nebo pro taneční sporty. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.
6: Rádio Čas, sport.
5: Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Vyšší laťku už ale nepřekonal. Do finálové dvanáctky se tak nedostal. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko, obloha by měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
9: On?
8: Pán?
9: Paní?
8: Tam pán hrad stroj, ne?
9: Je takhle předseda soudce?
8: No, ano, ano, jo. Nic takového.
9: Soudce fest?
8: Ano, skoro.
9: Nepovídej, přeháněj.
8: Tak hradina.
9: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
8: Ano, ale nesoudím tě.
9: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
6: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Máte Rádio Čas a hity, které milujete. Úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rašlem. Za chviličku tipy, kam můžete vyrazit. Teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zkuste se bavit.
1: Dneska tady mám pro vás pozvánku na další víkend, konkrétně 22. srpna do Ostravy, do Komenských sadů, protože tady se od 1 hodiny uskuteční první ročník Beer Festu. Jedná se o novou letní akci Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, která nabídne ochutnávky piv lokálních pivovarů Moravskoslezského kraje, také kvalitní gastronomii, hudební vystoupení regionálních kapel i program pro děti a celé rodiny. Akce, kterou já se osobně rozhodně nenechám ujít, a navíc celou akci moderuje také naše kolegyňka Kristýna Střelcová. Takže 22. srpna v Komenských sadech v Ostravě. No a pokud vyrazíte, přeji příjemnou zábavu.
2: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
3: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
4: Přijeďte třeba na víkend.
3: Info a webkamera na www.sak.hlučin.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Zůstáváte na doslech Rádia Čas, hity, které milujete, a dneska řešíme téma, jestli jste měli někdy partnera s velkým věkovým rozdílem. Ono záleží, co je velký věkový rozdíl, myslím si, že to je docela relativní. Pro někoho to můžou být 2 roky, pro někoho je 20 let stále v pohodě. No, téma, kterému se věnujeme, a je tady dost věkových rozdílů. Třeba Pavlína napsala, ano, pořád mám, je to můj manžel, je mezi námi 15 let a co jsem našel největší, tak tady Věrka napsala 23 let a jsme spolu už přes 10 let. No, dejte vědět vy ostatní, klidně pošlete hlasovku na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Já posílám další muziku, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí. Jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Také ve středu nás bude provázet obloha plná sluníčka a teploty nám mírně klesnou. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Radio Jazz. Radio Jazz. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celý pát, za moudrost bláznit, za ticho
0: zvát. Hity, které milujete. Radio Jazz.

0: Držíte vlny Rádia Čas a já tady mám ještě pozvánku na náš hudební svátek, megakoncert pro všechny bezvalidi. Už 21. listopadu se opět uvidíme v Ostrava aréně a letos to bude naprosto našlapané, protože skupina Europe připravuje evropské turné ke 40. výročí od legendárního alba The Final Countdown a právě jediné místo, kde se v Česku objeví, je právě megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi v rámci tohoto turné. A nebudou tam sami, krom nich na stejné pódiu také David Koller, Olympic, Lenny a speciálního z Marpo. Budeme tam my, moderátoři, celý tým Rádia Čas, ale hlavně vy, naši posluchači. Tak pokud ještě nemáte v kalendářích 21. listopad, tak doporučuji zapsat co nejdříve a lístky na našem webu casradio.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kristýnka Střelcová, ale ještě předtím se slovo bere Honza, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že došly brýle před zatměním slunce.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to?

0: nebo ti čas uteče mezi prsty. Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
6: Stále jsou problémy na hlavním tahu z Ostravy do Mošnova. V Krmelíně bouralo nákladní auto. Nehoda nás potrápí taky u obce Klobouky u Brna na Břeclavsku. Na trase Krumvíř Velké Hostirátky tady osobní auto srazilo zvěř. Nehoda dvou aut se řeší v Brně v ulici Hněvkovského. Vážná nehoda se stala v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. V ulici Rostislavově tady osobní auto srazilo chodce. Na místě jsou záchranáři a problémy jsou i v Brně v ulici Uhelné. Tady stojí odstavené vozy.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Došly brýle na zítřejší zatmění slunce. Ve městě Albrechtice se bude opravovat most. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v Torontu do semifinále. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku došly brýle na pozorování zatmění slunce. V e-shopech jsou den před tímto astronomickým jevem vyprodané. Zájem o toto zboží podle prodejců předčil očekávání. Zatmění slunce bude v Česku viditelné zítra večer.
0: Morava aktuálně.
6: Cesta z Krnova do Jeseníků se protáhne. Na hlavním průtahu města Albrechtice teď probíhá oprava vozovky a jezdí se k Ivadlově. Už tento pátek tu navíc začne oprava mostu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Během probíhající rekonstrukce na silnici první třídy číslo 57 přes město Albrechtice opravíme i zdejší most. Využijeme jedno omezení dopravy a provedeme kompletní výměnu asfaltového povrchu, včetně mostních závěrů. V jeden moment se nám sejdou tedy dvě akce, čili oprava mostu i oprava průtahu. Po domluvě mohou jednotlivé činnosti na sebe spolehlivě navazovat.
6: Střední Moravu trápí sucho. Kvůli výraznému poklesu hladiny řeky Bystřice vyskl zhruba 4 kilometry dlouhý náhon ve Velké Bystřici, který protéká parkem v centru města. Část náhonu na náměstí fungovala jako oblíbený vodní prvek.
0: Rádio Čas, sport.
6: Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaji v Torontu do semifinále. Česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by po celý den měla být jasná až skoro jasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
9: On?
8: Pán?
9: Paní?
8: tam pán hrad stroj, ne?
9: Jo, takhle předseda soudce?
8: No, ano, ano, jo. Něco takového.
9: Soudce fest?
8: Ano, skoro.
9: Nepovídej, přeháně.
8: Tak hrady, ne?
9: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
8: Ano, ale nesoudím tě.
9: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio.

hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Krásné odpoledne, časáci, prosluněné úterní odpoledne, máme rozjeté na plné obrátky, stejně jako léto a mega léto, ve kterém i dneska budeme rozdávat další zajímavé lístky. O tom víc už za chvíli, moje maličkostky Kystřelcová vás zdraví a těším se, jak si užijem ty následující tři společné hodinky tady na vlnách Rádia Čas. Jak jinak než u hitů, které milujete. Takže zůstaňte s námi, protože si navíc řekneme nějaké ty novinky a taky, co zajímavého se chystá na zítra. Pohodový poslech a pokud jste ještě v práci, tak ať vám to jde pěkně od ruky.

0: Taky v sedmém prázdninovém týdnu, neuvěřitelné, jak to letí, hrajeme o skvělé lístky v našem megalétě Rádia Čas. A dneska si někdo z vás bude moct přijít ke dvěma lístkům na ostravský koncert Barbory Polákové, který proběhne v pátek 13. listopadu. Ideální zpříjemnění pátku 13. No a tak nezapomeňte poslouchat Rádio Čas i nadále, protože si jednak odhalíme poslední chybějící slovo a taky si zopakujem, co už byste od rána měli mít složeno. Tak zůstaňte s námi a za chvíli už další hity, které milujete.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
6: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Bez pochyb jeden z těch největších hitů od kapely Metallica na vlnách Rádia Čas doznívá. No a přátelé, už zítra nás čeká něco nevídaného. Dojde ke zatmění slunce. U nás v Česku půjde o částečné zatmění, no a tak se za pár minut podíváme na to, kde nejlépe bude možno tento jev spatřit. No a když už je řeč o zítřku, pojďme se podívat na to, jak to bude vypadat na obloze.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Také ve středu nás bude provázet obloha plná sluníčka a teploty nám mírně klesnou. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Jazz. Hity, které milujete.
1: Včera mi doma, od dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem...
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: jste s Rádiem Čas a zítra, tedy ve středu 12. srpna, proběhne, přátelé, zatmění slunce. Půjde o první úplné zatmění pozorovatelné z Evropy od roku 2006. No a co se týče Ostravy, tak tady bude možné zastínění pozorovat z 88%. Od 19. hodiny a nějaké 19. minuty a potrvá zhruba 40 minut. No a pochopitelně bude nejlépe viditelné z planetárií, která se po celém Česku na tuto vzácnou chvíli chystají. No ale kdybyste třeba čistě teoreticky byli někdo tento týden na dovolené ve Španělsku nebo na Islandu, tak pozor, protože tam bude možno pozorovat zatmění slunce v úplné verzi. Tolik tedy k tipům, co nevídaného lze zítra na obloze pozorovat, no a za chvíli další hity, které milujete.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hodový Krištof na viděnou, miluju tuhletu písničku a věřím, že i spousta z vás. No a v takovýchhle podobných hitech, které všichni milujeme, budeme pokračovat i po 16., která odbije za nějaké 4,5 minutky. Za chvíli se o slovo přihlásí Honza Gavelčík, který má další čerstvé zprávy, podíváme se ještě před nimi na cesty. No a za mě vám můžu slíbit jednak skvělou muziku, no a taky se podíváme na poslední chybějící slovíčko v našem megalétě Rádia Čas. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju příjemné úterní odpoledne.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
10: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Pozor si stále musíme dávat na hlavním tahu z Ostravy na Mošnov. V Krmelíně bouralo nákladní auto. Problémy jsou teď taky v Třinci v ulici Lidické. Nehoda se stala v Brně v ulici Hněvkovského, kde se srazila dvě osobní auta. Nehoda je taky na Břeclavsku u obce Klobouky u Brna na trase Krumvíř Velké Hostěrátky. Tady auto srazilo zvěř a zdržíme se i u Zlína na trase Napajedla Bohuslavice u Zlína. Tady se srazilo hasičské auto s osobním autem. Na místě jsou policisté.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Některé potraviny kvůli suchu pořádně podraží. Ostrava bojuje s bolševníkem na Slezské. Plavci Čejka a Knedla postoupili na mistrovství Evropy do semifinále. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Některé potraviny můžou podražit až o desítky procent, a to kvůli rekordním teplotám a mimořádnému suchu. Podle televize LTV Plus sníží sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. Část úrody se proto bude prodávat jako krmná směs.
2: Morava aktuálně.
11: Město Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem. Tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazním druhům rostlin v Česku. Práce na lesních pozemcích podél Trnkovecké ulice ve Slezské Ostravě letos vyjdou na skoro 70 000.

0: 1000 korun. Tramvajové zastávky v Brně odkrývají svou minulost. Na trase linky číslo 1, která spojuje důležité dopravní uzly, přibydou informační tabule s krátkým vysvětlením původu jejich názvů. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
1: Do projektu jsme se zapojili i proto, že v minulosti v rámci festivalu Meeting Brno zaznívaly ve vozech městské hromadné dopravy informace o původu názvů jednotlivých zastávek. No a u cestujících to tehdy sklidilo obrovský úspěch, psali nám velmi pozitivní ohlasy a projekci pochvalovali. Proto věříme, že tato nová a trvalá forma informování veřejnosti bude pro naše cestující zajímavým zpestřením každodenního cestování.
2: Rádio Čas Sport.
0: Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě, stejně jako Darina Nabojčenko a Jakub Jan Kryške. A zítřek bude plný sluníčka s teplotami do 27. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu Mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Něco takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej, přeháněj.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Přátelé naši milí, všichni, co dneska poctivě či nepoctivě skládáte výherní větu našeho megaléta, tak vězte, že v těchto chvílích si ji jednak doplníme do konce a taky si zopakujeme, no, že jste to vy. No, takže poslední chybějící slovo je energií. A takto zní dnešní soutěžní věta v celé kráse. Hudba mě nabíjí energií. Tak si to dobře zapamatujte nebo poznačte, protože brzy dojde na soutěžení o koncert na Báru Polákovou v Ostravě v listopadu. A ta věta se vám bude hodit, stejně jako číslo sem do studia 77 66 12 800.
0: Megalétto Rádia Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Úplně všichni od Helenky Vondráčkové Dlouhá noc na rádiu Čas. No a přátelé, my máme jako ve společnosti takový nešvar, co si budem. Nepsané pravidlo, že jako když někdo vstoupí do vztahu nebo svazku manželského, tak se často stane, že se mu jako zvětší velikost oblečení. No a ono, je to tuším jako snad i nějak vědecky dokázáno, ale znáte to, je i spousta výjimek potvrzující pravidlo, že můžete mít spokojený vztah a přitom nepřibrat. No a jelikož se partneři navzájem jako mají podporovat a posouvat společně dál, tak stačí, když je ve vztahu jeden, který se udržuje být fit, a musím z vlastní zkušenosti říct, že pak snadno do toho druhého jako v uvozovkách dotlačí nebo ho nakazí. O těch kilech navíc ve vztazích a taky příznivých benefitech šťastných vztahů více už dnes v podvečer v energiemi podcastu s fitness trenérem Jaroslavem Peckou. Takže to je takový tip, co si můžete zajímavého poslechnout dnes po 18. na Rádio Čas.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy 0,5 litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
8: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
9: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
10: Partner je abstinent celoživotní, takže...
9: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
10: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
5: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čau.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Také ve středu nás bude provázet obloha plná sluníčka a teploty nám mírně klesnou. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia.
2: Marcelko, děkujeme a my se teďka, přátelé, pojďme podívat na dnešní úterní téma na Rádiu Čas. Dneska se vás ptáme, jestli máte zkušenosti s partnerstvím, ve kterém byl velký věkový rozdíl. A musím se přiznat, že mě tady teda pobavil komentář od posluchačky Ivušky, ačkoliv teda věřím, že ve své době to vtipné rozhodně nebylo. Tak poslouchejte. Měla jsem o 14 let mladšího. Po dvou letech manželství rozvod. Priorita u něj byla místo plínek pro dceru, tak si nakupoval čokolády a sladkosti. Seděl na mezi za domem a žral to. Teď se směju, ale nikdy více, to nechceš. Ivuško, děkujeme za vaši upřímnost, že jste se nám takhle svěřila a otevřela, stejně jako vy všichni ostatní, kteří jste nám odpověděli na dnešní téma věkového rozdílu mezi partnery. No a teď už další hity, které milujete. Yeah.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince ošoupaná.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Projekt Něhy 2026 Barbory Polákové. Multifunkční aula Gong pátek 13. listopadu letošního roku. Chtěli byste tam? No tak pojďte.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: A můžete se na tento koncert dostat, přátelé, zcela zdarma. A to v případě, že se mi dovoláte jako sedmý v pořadí na linku 7766 12 800 a řeknete mi celé správné znění soutěžní úterní věty Megaléta Rádia Čas. Tak držím všech 20 a jdeme na to.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Megaléto Rádia Čas.

0: si 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No řeknu vám, přátelé, že teďka teda to byly nervy, především pro mě, protože nám tady nějak spadla technika. Blblo nám to, nedařilo se mi s vámi spojit, takže sedmý volající nejspíš dneska jako na lince není, protože to bude několikátý, ale konečně jsme se dočkali. A na drátě Pepa. Já zdravím, Pepo, odkud voláte? Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den, ze Štemberka.
1: Ze Štemberka, hezky, pěkně. A vy byste rád na Báru Polákovou?
2: No jasné, nebyl jsem na ní, ale písničky se mi jej líbí.
1: Jo, je pravda, že ona má opravdu hezké texty, povedené, česky zpívané, takže člověk si aspoň s ní i může zaspívat. No tak uvidíme, jestli se na Báru Polákovou dostanete, protože víte, že já po vás něco budu teďka chtít.
2: Větu.
1: Ano, správně, tak jak zní dnešní soutěžní věta?
2: Hudba mě nabíjí energii.
1: Hudba mě nabíjí energii, jo? Poslouchal jste od rána, nebo jste to pochytil až teďka odpoledne, když jsem to opakovala?
2: Odpoledne.
1: Odpoledne, pěkně, takže ještě, že jsem to zopakovala.
2: Přesně.
1: Protože opravdu jste tu větu pochytil správně. Dva lístky na Báru Polákovou jsou vaše, Pepíku. Tak víte už teď, koho vezmete sebou?
2: No, ještě nevím, možná přítelkyni nebo mamku.
1: No super, tak ať už vezmete jednu dámu či druhou, tak si to pořádně užijte a zůstaňte mi na lince.
2: Děkuji.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Pohodového úterního odpoledne užíváte s rádiem Čas, taky Kiki Střelcovou za mikrofonem, no a ke mně už se teďka za okamžik přidá Honza Gavelčík. Máme tady téměř závěr 16. hodiny, za 2,5 minutky odbije 17. dnešního dne. No a protože jsme se ještě společně nepodívali do kalendáře, tak to v příštích minutách napravíme. No a taky se podíváme za jednou živoucí legendou, která se, dá se říct, na stará kolena pustila do hudební sféry. Tak zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.

0: Dva dopravní problémy teď policisté řeší v Ostravě. Vážná nehoda se stala v Porubě na hlavní třídě za Kruháčem ve směru k ulici Francouzské. Tady bourala dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. V Ostravě pozor taky na cestě z Poruby k Vodárně, za mostem nad řekou Odrou. I tady se srazila dvě osobní auta. Problémy jsou taky v Třinci v ulici Lidické. Zdržíme se i u Kopřivnice. Na hlavním tahu Příbor Frenštát u vjezdu do průmyslového parku. I tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Petrovicích u Karviné v části Závada na hlavním tahu. A pozor si musíme dávat i u obce Klobouky u Brna na Břeclavsku. Na trase Krumvíř Velké Hostirátky tady osobní auto srazilo zvěř.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Už o víkendu se opět vrátí tropy. Jižní Moravu trápí rekordní sucho. Výškař Štefela se do finálové dvanáctky mistrovství Evropy nedostal. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Po tropických vedrech přichází mírné ochlazení. Teploty by dnes výrazně neměly přesáhnout 30 stupňů. A chladnější podle televize LTV Plus bude i noc na zítřek. Už o víkendu se ale znovu oteplí. Namířit můžeme až 630 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě už více než rok pomáhá projekt zaměřený na podporu náhradní rodinné péče. Podrobnosti přiblížil Petr Havránek z tiskového odboru města.
2: V rámci našeho nového programu zkušené a empatické sociální pracovnice seznámí zájemce s formami náhradní rodinné péče a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení. Současně umí reagovat na zcela přirozené obavy a rozptýlit pochybnosti žadatelů, ale rádi pomůžou i s příslušným administrováním všech potřebných dokumentů. Pro zájemce jsou tak nezastupitelný průvodci na cestě k nové rodině.
0: Během prvního roku fungování projekt nabídl už více než 120 konzultací. Jižní Moravu trápí sucho. Povodí Moravy ho hlásí na polovině ze 94 měřících míst. Některá jsou na nule. Nulový průtok má třeba Svitava ve Svitavách, ale i další toky. Naprosta většina řek má taky průtoky hluboko pod polovinou.
1: Rádio Čas, sport.
0: Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Vyšší laťku už ale nepřekonal. Do finálové dvanáctky se tak nedostal. A taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude jasná až skoro jasná a naměříme až 27 stupňů. Tolik zprávy. Po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, jo. Něco takového.
4: Soudce fest?
3: No, skoro.
4: Nepovídej, přehánějí.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rád

0: jste s rádiem Čas, svátek slaví Zuzanky a je taky Den horsy, představte. No a my si připomínáme 130-leté výročí od momentu, kdy se úplně poprvé v historii naší země promítly filmy, si představte. Stalo se tak v Brně, v sále Grand Hotelu, no a během večera se promítl nějakých 6 filmů. Vstupné tehdy činilo 50 krejcarů, no a Brnu se tak dostalo prvenství, protože vidělo filmy jako první v republice. Třeba taková Praha film zhlédla až o 2 měsíce později. No a máme tady i jednu z nejzásadnějších událostí českého školství. Dámy a pánové, roku 1805 byla v rakouském císařství zavedená povinná školní docházka pro děti od 6 do věku 12 let. Ačkoliv základy školství zavedla o století dřív Marie Terezie, tak 11. srpna před 221 lety vydal školský zákon císař František I. Tolik tedy k historii vážící se k dnešku, no a my už pojďme zase k dalším hitům, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: v dalších hitech, které milujeme, budeme pokračovat už za chvíli na Rádiu Čas. Přátelé, ačkoliv oslavil na začátku června úctyhodných 89 let, tak je plný energie a spoustu mladších vrstevníků by mu mohlo závidět. Řeč je o uznávané hollywoodské legendě Morganu Freemanovi. To všichni známe jako hvězdu hollywoodských filmů. V minulosti se jako dal však ale i do režírování, ani práce filmového producenta mu není cizí. Teď se ale pustil do úplně jiného uměleckého odvětví. Do jakého? Řekneme si za chvíli. To budete koukat, tak zůstaňte s námi.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
5: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Také ve středu nás bude provázet obloha plná sluníčka a teploty nám mírně klesnou. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Další úžasná pohodovka v rámci úterního odpoledne na rádiu Čas, tentokrát v podání George Michaela. No a teď už zpátky na rádiu Čas k dalšímu velikánovi, k Morganu Freemanovi, který je, přátelé, rok před devadesátkou a má tolik energie, že se ji nyní rozhodl investovat do vydání svého prvního alba. Jo, slyšíte dobře. Projekt Symphonic Blues Experience, zaměřený, jak název napovídá, na blues, ve kterém je Freeman producentem, nyní bude pro něj vypravěčstvím, nebo respektive takovou zkušeností s vypravěčstvím, protože na 12 skladbovém albu bude Freeman doprovázet právě album jako vypravěč. No a pokud je vám tento hudební žánr blízký, tak vřele doporučuju, protože se tam potkává syrovost tohoto hudebního žánru s velkolepým symfonickým zvukem. No a teď už další muzika. Užívejte.
1: Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Punto.
1: Užíváte úterního stále ještě odpoledne s rádiem Čas. Teďka jsme se zavlnili na takové ty typicky letní exotické tóny. No ale přátelé, my máme 11. srpnový den a to slaví svátek všechny Zuzanky. Tak nezapomeňte, že nám dívkám, slečnám tohoto jména dneska poblahopřát. Slaví se taky den hor, no ale já bych ještě ráda zmínila ty, kteří dneska slaví narozeniny a nebo by slavili. No a my vzpomínáme dneska na českého charismatického herce nezaměnitelného hlasu a projevu Pepíčka Laufra, českého zpěváka a taky herce. No a taky by oslavil narozeniny Erik Carmen, kterého dobře znáte z vysílání Rádia Čas. No a protože jedním z dnešních oslavenců je taky Miraj Navrátil, tak si ho pojďme na Rádiu Čas už za chviličku dát a já vám přeju pohodový poslech.
2: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

Čas a Zas. Dnešní oslavenec Miraj Navrátil na vlnách Rádia Čas. Přejeme všechno nejlepší, stejně jako vám, co dneska něco slavíte. No a já se s vámi pomaličku, ale jistě pro dnešek rozloučím. Popřeju vám krásný zbytek úterního dne. Pokud budete někam vyrážet na noc nebo na noční, tak se přioblečte, protože rtutě teploměru nám v noci začínají pomaličku klesat. Dneska hlásí mezi 13 až 17 stupni. Já se na vás budu těšit zase zítra, no a do konce hodiny se můžete těšit ještě na Pala Haberu a bude i Alexandra Stan. No a po 18. nový premiérový díl pořadu Energiemi. Tak se těšte a užívejte úterního dne. Kiki Střelcová přeje pěkný poslech. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a nějakou další pecku?
0: Pecku. Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a

0: Vaší spánek. Dřevočal.cz.
1: Vážná nehoda se stala v Ostravě Porubě na hlavní třídě. Za kruhovým objezdem ve směru ulici Francouzské bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. V Ostravě se musíme dávat pozor taky na ulici 28. října na cestě z Poruby k Nové Vsi Vodárně. Za mostem nad řekou Odrou taky bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky u Kopřivnice na Novojčínsku. Na hlavním tahu Příbor Frenštát pod Radoštěm u vjezdu do průmyslového parku a problémy jsou taky v Petrovicích u Karviné v části Závada. Na hlavním tahu i tady bourala dvě osobní auta.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Houbařská sezóna je kvůli suchu nejhorší za poslední roky. Kroměříž bude mít novou sportovní halu. Fotbalistky pražské Sparty se v předkole Ligy mistryň utkají s Ženevou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Suché a horké počasí houbařům nepřeje. Houby nerostou, ale to už nejspíš ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
2: Morava aktuálně.
1: Slavná Stodolní ulice v Ostravě prochází velkou proměnou. Stavaři po vybudování podzemních garáží a hrubé stavby začínají se stavbou druhého nadzemního podlaží, kde se bude bydlet. Všech více než 130 bytů je už prodaných. Kroměříž se dočká nové sportovní haly. Město už získalo stavební povolení. Ještě do konce roku chce pro budovu postavit potřebnou trafostanici. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
3: Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku nebo pro taneční sporty. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.
2: Rádio Čas Sport.
1: Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném třetím předkole Ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se Servette Geneva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma. Odvetu odehrají 2. září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los. A taky zítřek bude slunečný, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by přes den měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní podvečer na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
5: On?
4: Pán?
5: Paní?
4: Tam pán hrad stroj, ne?
5: Je takhle předseda soudce?
4: No, ano, jo. Něco takového.
5: Soudce fest?
4: Ano, skoro.
5: Nepovídej, přeháněj.
4: Tak hradina.
5: Ježíš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
4: Ano, ale nesoudím tě.
5: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
2: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
6: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Co jsou to všechny ty kreatiny, karnitiny a glutaminy? Jak se zorientovat v té spoustě doplňků stravy a vybrat si opravdu ten, který nám prospívá? Jak se naše vztahy můžou propsat do naší váhy? A zabíjí nám mikrovlnka jídlo? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
2: Hra s energiemi. Evou Rigler.
6: Certifikovaný fitness trenér, který už před mnoha lety pochopil, že jeho největší životní vášní bude fitness. Za dobu své praxe pomáhal více než 1000 klientů a svou práci opírá o aktuální vědecká fakta. Jeho cestou je evidence-based přístup, to znamená přístup podložený důkazy. No a on sám je živým důkazem toho, že když pochopíš své tělo, můžeš z něj dostat to nejlepší. Jaroslav Pecka, můj dnešní host v podcastu Energiemi. Jardo, ahoj, moc tě tady vítám.
7: Ahoj, moc krát děkuji za pozvání a za moc hezký uvedení.
6: Já už jsem říkala, že pro tebe se fitness stalo tvou vášní. Co ti vlastně dává v tuhle chvíli? Co ti to dává do života?
7: Tak ono mi to dává hlavně tím, že je to dneska už i moje práce, tak obrovský pocit naplnění, a to zejména, když vidím, že opravdu tím, co dělám, jsem schopný měnit životy některým lidem, takže je to opravdu asi naplnění a nějakým způsobem to, v čem jsem se našel.
6: Myslíš si, že třeba by se dalo dneska dělat fitness i bez doplňků stravy, nebo jsou třeba právě ty doplňky stravy nedílnou součástí toho procesu a cvičení?
7: Myslím si, že by se určitě dalo. Když jsem začínal, tak jsem měl takovýto přesvědčení, že doplňky jsou něco, co opravdu jako člověk potřebuje, bez čeho nemůže být, ale postupem času jsem pochopil, že z nějakého důvodu to jsou doplňky, takže opravdu to je jenom něco, co člověku může tu cestu, dejme tomu, lehce zefektivnit nebo lehce zpříjemnit, ale rozhodně to není nic zásadního, na čem bychom to stavěli.
6: Takže pokud by se člověk rozhodl, že chce jít tou udržitelnou cestou, zároveň nechce každý měsíc platit tisícovky, 1500, 2000 za doplňky stravy, tak myslíš si, že všechno se to dá zvládnout a případně i uregenerovat za předpokladu, že si nastaví správně ten talíř a stravování?
7: Určitě, já si myslím, že tohle to rozhodně lze a zejména to lze určitě u lidí, kteří nejsou vrcholovými sportovci, ale dejme tomu, že cvičí pro sebe, chtějí vypadat dobře, cítit se dobře, tak v takovou chvíli jsem přesvědčený, že ty doplňky stravy opravdu nejsou nijak zásadní. Byť, jak říkám, můžou tomu člověku pomoct, můžou mu zefektivnit tu cestu, ale není to nic, na čem by to stálo. Samozřejmě něco jiného, když je člověk profesionální sportovec nebo má opravdu nějaký vrcholový ambice, tak tam samozřejmě se vyplatí ladit už úplně všechno, ale pro normálního člověka je to tak asi jenom zpříjemnění cesty. A já u sebe musím říct, že byť jsem začínal s hodně doplňkama stravy, tak v poslední době jsem je dost omezil a fakt jich beru jenom pár těch, který považuji za opravdu efektivní a který se vyplatí.
6: Předpokládám, že do těch doplňků stravy, které jsou tvou součástí nebo součástí tvé rutiny, patří i kreatin. O něm se v poslední době strašně moc mluví. Jaký ty máš pohled na kreatin? Je to jako must have? Je to něco, co bychom měli vlastně úplně všichni brát?
7: No, kreatin jako za mě opravdu je to asi možná ten číslo jedna mezi doplňkama výživy. Jednak je to nejprostudovanější suplement, který v tuhletu chvíli na trhu existuje a evidentně prokazatelně funguje a má celou škálu těch benefitů. Co se týče toho, že v tuhletu chvíli má nějaký boom, tak ono to chodí v určitých vlnách. Vždycky nějaký doplněk stravy nebo i konkrétně kreatin vyletí, má nějaký boom, hodně se o něm mluví, pak to zase trošku spadne, pak zase o pár let později zase vyskočí nahoru, takže teď kreatin si užívá ten svůj boom a je to teda zejména z toho důvodu, že se začíná čím dál tím víc mluvit o tom, že je nejenom účinný pro sportovce a pro nabírání svalových hmoty a zlepšování síly, ale že má benefity i pro funkci mozku, že může mít i pozitivní účinky proti depresím, proti úzkostem a dokonce může mít i pozitivní vliv při nedostatku spánku, takže to jeho spektrum využití je poměrně dost široký. Byť samozřejmě musíme zase znovu chápat, že je to doplněk stravy, tím pádem ten efekt není zas takový, že by udělal z 0% 100%, ale prostě je to v řádu jednotek procent, co nám to třeba může pomoct zlepšit, co se týče síly nebo svalové hmoty.
6: Tak teď úplně prakticky. Když mám třeba hodně náročné období, pracovně náročné, já jsem teda spíš sova, takže pracuju do pozdních večerních hodin a potom brzy ráno vstávám. Najednou se načítá spánkový deficit, ale zároveň i s tím spánkovým deficitem já potřebuju fungovat. Má třeba v tu chvíli ten kreatin nějaké opodstatnění?
7: Přesně tak. Kreatin, co tak ukazují nejnovější studie, tak má právě pozitivní vliv po tom, co třeba člověk je vystaven nějaký spánkový deprivaci, má nedostatek spánku, tak se ukazuje, že i jako krátkodobě jednorázový vysoký dávky kreatinu, třeba kolem 30 gramů, tak jsou schopný vlastně srovnat pH v mozku, který je po nedostatku spánku vlastně to trošku narušený a ten kreatin je schopný tohleto dát do rovnováhy a tím pádem nám zlepšit to fungování v ten den po tom, co jsme se špatně vyspali. Takže pokud někdo má noc, kdy se špatně vyspal, tak může být super potom dát si trošku vyšší dávku kreatinu. Konkrétně v těch studiích se tuším uvádí 0,35 gramů na 1 kilo hmotnosti, což u 80-kilového člověka vychází tuším na nějakých těch cca 30 gramů a tohle by mělo teda mít poměrně významný efekt na to, aby se člověk cítil v ten den potom líp.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou a za chvíli budeme pokračovat.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou.
1: Na druhou stranu, v poslední době se hodně medializovalo taky to, že užívání kreatinu u mladistvých má vliv na zvýšení krevního tlaku. Pokud se nepletu, tuším, že to byl krevní tlak. Máš třeba k tomu nějaké informace? Je to pravda nebo je to další mýtus, který koluje v médiích?
2: O tom, že kreatin zvyšuje krevní tlak, se mluvilo hodně dlouhou dobu. A nicméně, když já jsem si procházel v tuhletu chvíli nějaký vědecký data, který máme k dispozici, tak z nich nevyplývá, že by kreatin sám o sobě zvyšoval krevní tlak. A co jsou nějaký třeba konkrétní případy, nějaký případové studie, kdy nějakým jedincům, třeba mladistvým, zvýšil nebo se u nich objevilo vysoký krevní tlak při suplementaci kreatinu, tak to ale často bylo ve chvíli, kdy ti jedinci k tomu konzumovali ještě například vysoké dávky různých spalovačů nebo nakopávačů a dokonce třeba i látek, které jsou oficiálně zakázané. A tam se spíš dá předpokládat, že tyhle ty další látky měly spíš ten vliv na ten krevní tlak, plus mohlo se hrát roli i to, že ten organismus toho jedince mohl být trošku vyčerpaný a samozřejmě se hrálo tam asi roli více faktorů, což přispělo k tomu vyššímu tlaku. A ve chvíli, kdy teda ty suplementy potom byly vysazený, kdy ten člověk přešel zase zpátky trošku do nějakého normálnějšího režimu, tak ten krevní tlak zase zpátky klesnul. Takže není to tak, že bychom měli v tuhle chvíli prokázaný, aspoň co já vím, že by kreatin zvyšoval krevní tlak, ať už u dospělých nebo mladistvých lidí.
1: Nicméně je třeba k tomu přistupovat s nějakou opatrností, že ve chvíli, kdy teda bereme pravidelně kreatin, tak měli bychom si hlídat třeba příjem nějakých konkrétních složek, jako je právě třeba kofein, energy drinky, káva a tak podobně?
2: Tak to si myslím, že bychom měli dělat celkově, nejenom jako s ohledem na suplementaci kreatinu. Úplně upřímně si nejsem jistý, jestli konkrétně něco bychom měli přesně sledovat. Já osobně si nemyslím. Myslím si, že když člověk má jídelníček a celkově ten přístup k tomu životnímu stylu nějaký racionální, to znamená, nejde do žádných extrémů, tak ta suplementace kreatinu, co nám ukazují studie, tak je opravdu bezpečná a to i dlouhodobě po dobu celý řady let, a to dokonce i v těch vysokých dávkách, třeba kolem těch 30 gramů. Takže tam bych jako žádný problém neviděl. Spíš bych asi potom jenom upozornil, že když člověk suplementuje kreatin, tak může mít zvýšený některé hodnoty, třeba v krevních testech, jako například kreatinin nebo třeba v moči, což je ale běžný při suplementaci kreatinu, protože to je odpadní látka, ale v těch krevních testech se to může jevit jako by to bylo třeba nějaký poškození ledvin nebo něco podobného, což je ale víceméně jako falešný výsledek, takže pokud je člověk s tím obeznámený a ví to, tak ho tohle nepřekvapí, ale někdy se stane, že třeba lékaři, kteří nejsou úplně ještě zběhlí v tom, co dělá kreatina, jak funguje, tak to potom na ně může působit, takže ten člověk má nějaký problém, což se ale následně obvykle prokáže, že nemá.
1: My ženy se v průběhu měsíce tak trošku měníme a někdy dochází, ne někdy, ale dost pravidelně, dochází i ke značnému zadržování vody. A já jsem se teda setkala i s informací, že právě kreatin vede k tomu, že budeme zadržovat více vody a že ženy by měly být opatrné, co se týče právě suplementace kreatinu, pokud nechtějí zbytečně zadržovat tekutiny v těle. Je na tom něco pravdy?
2: Jasně, no tak on kreatin vlastně zvyšuje zásoby ATP ve svalech a s tím spojený je i to, že zvyšuje množství vody, ale nikoli v podkoží, to znamená, že člověk potom nevypadá, že by byl nějakým způsobem oplácaný, ale má vlastně plnější svaly, což si myslím, že třeba z estetického hlediska je věc fajn, protože pak člověk má jako hezký tvary, není to tak, že by byl nějaký zalitej vodou a samozřejmě má to využití, že ty svaly jsou potom schopný být silnější, takže má to jako tyhle ty benefity, ale není to tak, že po kreatinu bychom byli nějaký oplácaný a že by ho ženy z tohoto důvodu nemohly brát. Naopak si myslím, že nám se vyplatí suplementovat kreatin, protože ho většinou mívají i trošku nižší úroveň než třeba muži, takže u žen kreatin si myslím, že může být ještě lepší volba než třeba u mužů.
1: Pokud se teda rozhodneme, že chceme každý den brát kreatin, jak k němu přistupovat, kdy ho brát, v jakých dávkách, jak si to vlastně načasovat?
2: Tak on kreatin tím, že funguje spíš z dlouhodobého hlediska, to znamená, že jeho efekt se projeví až po několika dnech, respektive spíš týdnech, tak časování v rámci dnů nebo v rámci jednoho dne je víceméně jedno, na tom tolik nezáleží. Mně osobně dává smysl ho suplementovat někdy po jídle, protože on někdy může u některých citlivějších jedinců mít negativní vliv třeba na trávení, takže co mám zkušenost, tak po jídle tohle to třeba bývá lepší. A kdy je víceméně za mě asi fakt jedno, kdykoliv prostě přes den po jídle si ho člověk může dát. A pokud by měl člověk nějaký problém při jeho suplementaci s tím, že by měl přesně nějaký třeba trávicí problémy, tak může být smysluplný si tu dávku, například těch 5 gramů, rozdělit třeba do klidně i těch 4-5 dávek během toho jednoho dne, potom 1 gramu, kdy tohleto bývá snesitelnější, nebo jsou samozřejmě nějaký jiný formy kreatinu, kromě takového nejrozšířenějšího kreatinu monohydrátu, který zase můžou být pro ty třeba teoreticky šetrnější. Byť mi asi dává smysl nejvíc suplementovat ten kreatin monohydrát, ideálně ještě s označením Creapure, což zajišťuje vlastně maximální čistotu, protože tahle ta forma je úplně nejvíc prostudovaná a řekl bych, že i cenově nejvýhodnější.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou.
1: Můžeme třeba narazit i na nějaký kreatin, třeba na nějakém fitness shopu, když se budeme chtít koupit, který nesplňuje ta kritéria kvality. Měli bychom se třeba nějaké podobě kreatinu vyloženě vyhýbat?
2: To bych asi úplně neřekl. Já si myslím, že to, co tam spíš hrozí, je, že některé formy toho kreatinu můžou být asi méně efektivní. Jo? To znamená, nemají třeba takovou evidenci. Nemyslím si, že by tam hrozilo, že by nám nějakým způsobem mohli ublížit, ale spíš bych očekával, že ten efekt může být nižší. A jak říkám, za mě se vyplatí sázet na kreatin s označením Creapure, což je vlastně německá kvalita. Všechny kreatiny Creapure pochází z jedné fabriky z Německu, která opravdu má tu certifikaci, že ta látka je tam opravdu čistá a nejsou tam žádný příměsi. A je to ta nejvyšší kvalita.
1: Pojďme se teď přesunout k dalšímu doplňku stravy, který zní velmi podobně. Karnitin. V době, kdy já jsem měla takové své spinningové období, tak karnitin byl prostě must have. Všichni museli brát karnitin, aby dobře spalovali a aby rychle hubli. Jsou vlastně tady tyhle účinky karnitinu potvrzené?
2: No, bohužel tady možná zklamu ty jedince, který karnitin používají, ale když se podíváme zase na vědecký výzkum, tak nějak jako celkově, tak ten efekt je minimálně sporný. Jako za mě, co se takhle dívám, tak spíš bych vůči tomu byl opravdu skeptický. A ten efekt pro spalování tuku je tam fakt minimální. Spíš tam může být efekt z hlediska třeba regenerace, anebo teoreticky i zlepšení sportovního výkonu, například zvýšení VO2 max, což se projevuje teda v některých případech při dlouhodobé suplementaci. Že to jsou asi takový benefity, pro který si myslím, že může dávat smysl ten karnitin brát, ale jako z hlediska spalování tuku já osobně bych si ho nekoupil.
1: Za předpokladu, že třeba člověk úplně neholduje živočišným potravinám, je to třeba vegan, vegetarián, nebo zkrátka nemá moc rád maso a věnuje se vytrvalostním aktivitám. Může v tu chvíli třeba mít právě suplementace karnitinu nějaký vliv na ten jeho metabolismus, spalování, výkon?
2: Tohle je zrovna docela zajímavý, protože karnitin jinak jako přijímáme víceméně téměř výhradně z živočišní stravy, ale když se potom podíváme na rozdíly mezi třeba veganama, mezi lidma, kteří normálně jedí maso, tak třeba rozdíl v úrovni karnitinu ve svalech tam prakticky není, protože tělo si ho svým způsobem umí samosyntetizovat. Takže neřekl bych, že pokud někdo nejí maso nebo obecně moc živočišných bílkovin, že by nutně mu ten karnitin musel víc pomoct. Myslím si, že to bude velmi srovnatelný.
1: Takže je nějaký teda výsledek, který mluví pro ten karnitin, že třeba opravdu pokud se vydáme na nějakou cestu redukce, tak ve chvíli, kdybychom doplnili ten karnitin do své denní rutiny, tak by nám to mohlo zlepšit třeba právě ten metabolismus nebo něco dalšího?
2: No z toho z hlediska zlepšení metabolismu a zlepšení spalování tuku si právě úplně nemyslím, že by tam ten efekt byl. To opravdu spíš, když by někdo chtěl experimentovat s tím, že zlepšit trošku sportovní výkon, nebo tuším, že se používal karnitin i při některých cévních problémech. Byť zase na druhou stranu, některé studie zase uvádí, že jeho nadměrná suplementace může zase vést k nějakým jako cévním problémům, takže je asi dobrý, aby si tohleto člověk opravdu jako prostudoval, než se do toho pustí, ale jako jestli já osobně bych ho z nějakého důvodu vyzkoušel, tak by to bylo spíš z hlediska toho zlepšení sportovního výkonu. Tam bych asi viděl největší příslib, ale z hlediska spalování tuku bych si ho nebral.
1: A pokud bys ho teda nasadil z hlediska zlepšení sportovního výkonu, jaký typ sportovního výkonu by to byl? Byl by to spíše silový trénink, nebo třeba právě běh, nějaká svěžná chůze po horách, spíše teda vytrvalostní aktivity?
2: Spíš bych sázel na ty vytrvalostnější aktivity, to znamená nějaký běh, jízda na kole, něco podobného.
0: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Co se týče spalování, tak to je samozřejmě takové velmi oblíbené téma a všichni chceme najít tu kouzelnou pilulku, která za nás bude spalovat. Podle tvých zkušeností existují nějaké opravdu účinné spalovače tuku, které napomůžou tomu metabolismu k tomu, aby lépe šlapal a fungoval?
2: No, tak já bych asi jako první uvedl na pravou míru vlastně vůbec to, že spalovač tuku je trošku takový jako marketingový termín, protože víceméně všechny látky, které pokládáme za spalovače tuku, tak sami o sobě nevedou ke spalování tuku, ale mají jeden ze dvou efektů, a to buď, že jsou schopní lehce zvýšit kalorický výdej, anebo jsou schopní třeba trošku potlačit chuť k jídlu. Tím pádem nám můžou pomoct zvýraznit kalorický deficit a teoreticky hubnout. Na druhou stranu v praxi se ukazuje, že z těch legálních spalovačů jich jako popravdě moc nefunguje. To znamená, samozřejmě nějakou účinnost má například efedrin, který teda, pokud si správně říkám, tak například olympijský výbor ho mám tuším zakázaný, jakože látku, která stimuluje, takže efedrin má efekt, že dokáže zvýšit kalorický výdej asi o 5%, což jako už poměrně může být významný, byť já bych ho osobně teda rozhodně nikomu nedoporučoval s ohledem zase na nějaký možný vedlejší účinky. A z takových těch jako legálních běžně dostupných látek si myslím, že asi největší smysl dává kofein. S tím, že kofein, když ho budeme brát například 400 mg za den, tak by měl být schopný zvýšit náš kalorický výdej asi o 80 kalorií, což je nějaká hodnota, ale samozřejmě není to nic zázračného. A tak je potřeba říct, že na kofein vzniká postupem času tolerance, to znamená, že se dá očekávat, že v průběhu dní nebo týdnů se to množství spálených kalorií navíc bude zkrátka snižovat. A co se týče dalších látek, tak samozřejmě existuje něco jako extrakt ze zeleného čaje, synefrin nebo například extrakt z chili, ale tam je ten efekt, aspoň co mně je známo, ještě výrazně menší. A jsou studie, které nám ukazují, že obecně spalovače, i včetně kofeinu, mají efekt, který se opravdu jako blíží nule. To znamená, jako teoreticky, pokud člověk má vyladěnou stravu, vyladěný sportovní aktivity, tak tam něco takového může přidat, může používat kofein, teoreticky i třeba nějaký extrakty ze zeleného čaje nebo čili, ale neočekával bych opravdu žádný zázraky, opravdu možná zlepšení v rámci nějakých jednotek procent.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas, dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
6: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas. Okénko města Nový Jičín.
7: Posloucháte Rádio Čas a my se teď vydáme do Nového Jičína. Tady se rozhodli skoncovat s autovraky. Podrobnosti má starosta města Stanislav Kopecký.
8: V Novém Jičíně jsme rozhodli o razantnějším přístupu při řešení autovraků. V loni městská policie evidovala 23 a letos už jich řeší 31. Dosud jsme majitelům těchto vozů pouze předávali výzvy, aby si své vozidlo bez jakéhokoliv posílu odstranili. Propadla technická kontrola, se řešila jako přestupek. Nově budeme autovraky odsahovat. Odtažená auta budeme umisťovat v areálu technických služeb. Pokud si majitel pro vůz ve stanovené lhůtě nepřijde a nezaplatí náklady na odtah a uskladnění, dáme vozidlo do veřejné dražby. Pokud se neprodá, tak ho necháme sešrotovat u vozidel, která stojí mimo komunikace a mohou ohrožovat životní prostředí a zdraví lidí, je postup ještě přísnější. Tady půjde o jetina rovnou na ekologickou likvidaci po uplynutí 30 dní od zveřejnění výzvy na úřední desce.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
0: No

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou.
1: Takže ve chvíli, kdy ty sám máš klienta, který k tobě přijde s tím cílem, že chce redukovat váhu, pravidelně cvičíte, uděláte nějaké změny v jídelníčku, máš třeba tendenci mu doporučit nějaký doplněk stravy i na zrychlené spalování?
2: Úplně upřímně to moc často nedělám. A když už, tak to jsou opravdu látky na bázi kofeinu, kde ta hlavní účinná látka je teda kofein, ale spíš bych řekl, že to je na vyžádání, že ten klient třeba mi řekne, hele, já bych chtěl ještě to hubnutí něčím třeba podpořit, tak v tu chvíli samozřejmě přijdu, řeknu dobrý, tak například tenhle produkt nebo přesně i samotný kofein může dávat smysl, ale sám od sebe to moc nedělám a to je proto, že ani nechci ty lidi tolik třeba zahltit tím, aby jako museli jít a potom utrácet zase další 100 korun tisíce za nějaký suplementy, takže samozřejmě nějaký doporučení na suplementy jim obvykle dávám, ale spíš v žebříčku stavím víš jiný látky, které z mýho pohledu v tu chvíli dávají větší smysl, takže spíš pokud spalovače, tak jako bonus a většinou je to právě něco na bázi toho kofeinu.
1: Z hlediska hubnutí se i stále častěji skloňuje pojem berberin. V tuhle chvíli je dokonce přirovnáván k tomu, že je to takový přírodní ozempik a že má velmi podobné účinky. Jardo, jak ty nahlížíš právě na berberin?
2: Určitě už jsem se s touhletou látkou setkal. Jsem se setkal s tím tvrzením, že to je vlastně přírodní ozempik. Zase z toho, co já jsem si studoval, nemám ho teda vyzkoušený na sobě. Mám jenom jednoho klienta, který se rozhodl, že ho bude používat. A z toho, co mám takhle nastudovaný, z toho, co vnímám i právě u toho svého klienta, tak a má nejspíš skutečně nějaký vliv na to, že může snižovat chuť k jídlu, pravděpodobně pomáhá srovnávat cukr v krvi, může zvyšovat inzulinovou citlivost a nejspíš, co ukazují nějaký data, skutečně může lehce podpořit spalování tuku, respektive redukci hmotnosti, ale v tomhletom je vždycky důležitý být obezřetný, protože ty studie můžou nějak vycházet, ale ta praxe, co mám tak zkušenost, tak může být zase trošku jiná. Na druhou stranu, když budeme říkat, že to je přírodní ozempik, musíme si uvědomit, že opravdu ten efekt toho berberinu je mnohonásobně menší než u toho ozempiku, takže byť to můžeme takhle nazývat, tak samozřejmě většina těch látek, které jsou legální, jsou volně dostupné, tak zkrátka tu účinnost prostě nemají nijak zásadní. Na druhou stranu neměl by mít ani nějaký závažný vedlejší účinky pro běžného člověka, takže pokud to chce někdo vyzkoušet, tak si myslím, že se to dá, že to jako není problém a není tam za mě nic, aspoň nenašel jsem nic, co by mě jako od užívání těchto látky muselo nutně odradit.
1: A když se teda pustíme do toho zdravého životního stylu, nebo respektive do toho fitness režimu, nastavíme si to jídlo, máme své cíle, chodíme pravidelně cvičit, tak mnohdy je potom trošku problém to uregenerovat. Co ty vnímáš jako to klíčové pro správnou regeneraci našeho organismu?
2: No, tak asi tady nikoho nepřekvapím, ale prostě rozhodně to bude spánek. To je za mě úplná jako alfa omega a pokud nemáme vyřešený opravdu dostatečný spánek, tak se můžeme snažit dělat cokoliv dalšího, ale ten nedostatečný spánek zkrátka ničím nenahradíme. Respektive ten dostatečný spánek nemůžeme ničím nahradit, takže to je za mě úplná alfa omega. Pak samozřejmě vhodně nastavený jídelníček, to znamená dostatečný kalorický příjem, dostatečný příjem bílkovin, ideálně, abychom měli pokrytý i základní mikronutrienty, vitamíny, minerály. To je za mě takový úplný základ, plus ideální je mít pod kontrolou i množství stresu, který máme v životě. A to je asi takový to hlavní. Samozřejmě pak máme i nějaké další možnosti, můžeme teoreticky sázet na něco jako masáž, můžeme chodit do přírody, můžeme používat třeba kompresní oblečení, můžeme se vystavovat teplý nebo i studený vodě. Všechny tyhle věci můžou nějakým způsobem regeneraci ovlivňovat, ale jak říkám, nenahradí to ten spánek.
1: No a pokud bychom chtěli teda případně ještě tu regeneraci nějakým způsobem podpořit, nejen teda v podobě toho spánku, ale třeba právě i nějakým tím suplementem, tak existuje nějaká kouzelná tabletka, tobolka, prášek, který nám zlepší regeneraci našeho těla?
2: Zase neřekl bych, že nic kouzelného, ale určitě jsou látky, které nám můžou pomoct podpořit regeneraci. Za mě rozhodně se může vyplatit hořčík a potom omega-3. To jsou takové dvě látky, které mají zase prokázané nějaké benefity při regeneraci. A třeba sportovci dost často trpí nedostatkem hořčíku, takže jeho suplementace, zejména u sportovců, se může vyplatit. A to stejný omega-3, protože obvykle jich člověk v jídelníčku tolik nepřijímá, takže ty se taky za mě u většiny lidí, co mám takhle zkušenosti, tak opravdu vyplatí suplementovat.
1: Co se týče těch omega-3, po pokud se rozhodneme, že si koupíme nějaké omega trojky a chceme je teda brát pravidelně, je něco, co bychom v tomhle ohledu měli hlídat, na co si dát bacha?
2: Já bych určitě koukal na kvalitu, ideálně i na to, jak třeba byly skladovaný, protože zase nějaký výzkum, který já jsem četl, tak ukazovali, že některý omega 3, který se dostávají na trh, tak jsou zoxidovaný. To znamená, že ten jejich efekt vlastně není ten, co bychom požadovali, není vlastně benefitující. Takže asi bych koukal na to, aby opravdu byly kvalitní, aby měli ideálně nějakou certifikaci, abychom věděli, že byli dobře skladovaný a že skutečně nám dají to, co od nich chceme, a ne, že to byly nějaký látky, které byly někdy špatně skladovaný a ve skutečnosti nemají žádný pozitivní efekt.
1: Já jsem se na tvých sociálních sítích mimo jiné setkala taky s tím, že jsi dělal příspěvek na téma, jaký vliv mají vztahy na naši váhu. Co z toho teda vyplývá? Jaký vliv můžou mít naše partnerské, když si řekneme kvalitní partnerské vztahy, na naši figuru?
2: Tohle je zrovna zajímavý téma, protože se právě ukazuje, že když je někdo ve šťastném vztahu, nebo dejme tomu ve šťastném manželství teda konkrétně, takže potom má vyšší riziko nadváhy a toho, že zkrátka bude přibývat na váze. A to asi z toho důvodu, že člověk samozřejmě, když už si nejde toho životního partnera, tak prostě mnohdy má tendenci trošku spohodlnět a už se o sebe tolik nestarat, protože zkrátka už ulovil ten svůj protějšek. Takže to je zajímavé, že lidi mají tendenci takhle přibývat na váze, když jsou ve vztahu. Na druhou stranu je taky potřeba k tomu doplnit i to, že muži nebo obecně i vlastně i ženy, když jsou ve vztahu, tak se ukazuje, že mají menší náchylnost třeba k nemocem, jsou víc zdraví a mají třeba i vyšší délku dožití. Takže zase je to tak, že není to jenom černobílý, ale má to svoje plusy, má to svoje mínusy. A nejhůř na tom úplně jsou muži, kteří nikdy nebyli ženatí, ty údajně mají nejvyšší vlastně riziko nějakého předčasného úmrtí.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
1: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou.
3: Já ještě na chviličku zůstanu na tvém Instagramu a na tvých sociálních sítích. Ty jsi tam mimo jiné taky dával příspěvek, který se s tím docela pojí a měl takový docela lákavý nápis, že cvičení nám může zlepšit náš život v posteli. Prosím tě, jakým způsobem může právě cvičení a fyzická aktivita prospívat třeba tomu milostnému partnerskému životu?
4: Tak zrovna tohle byl příspěvek teda o tom, že když lidi cvičí, když lidi mají víc svalových hmoty, tak mají lepší erekci a konkrétně teda se to týkalo mužů samozřejmě tohle. A funguje to asi na bázi toho, že když člověk je aktivní, sportuje, tak samozřejmě cévy fungují kvalitně a potom obecně i metabolismus funguje líp, takže potom na základě toho v těch sférách prostě člověk funguje líp. I to má pozitivní vliv třeba na libido, takže cvičení nebo obecně sport si myslím, že v tomhletom je jako velmi nápomocen.
3: Jak třeba vnímáš to, když se oba dva partneři rozhodnou, že spolu začnou cvičit, že se spolu začnou věnovat nějakému zdravému životnímu stylu? Potvrdilo se ti třeba ve tvé vlastní praxi, že to může být pozitivní pro oba dva, nebo naopak se navzájem demotivují?
4: Ne, musím říct, že docela často se mi stává, že mi jako klienti přijde pár, který prostě chce společně začít cvičit, začít se líp stravovat a z mý zkušenosti tohle to funguje líp, než když přijde ten jedinec sám, protože ty lidi se potom navzájem podporujou, když jeden den se nechce jednomu, tak ten druhý třeba zase má tu motivaci a energii, takže zase toho druhýho trošku namotivuje a dotlačí k tomu, aby teda něco dělal se sebou a musím říct, že z mojí zkušenosti opravdu tyhle ty páry jsou dost často úspěšní a je to zajímavé, jak ty lidi opravdu jsou schopní spolu dosahovat těch dobrých výsledků, takže já bych to lidem rozhodně doporučil. Myslím si, že to je fajn právě i na jako trošku utužení těch vztahů, že člověk stráví zase s tím partnerem nějaký čas, mají nějaký společný koníček. Myslím si, že to může být prospěšný.
3: A teď, když se teda společně pustí do toho, dejme tomu, redukčního režimu nebo chtějí vybudovat svalovou hmotu, začnou si pravidelně vařit jídlo a mají krabičky. A teď si ty krabičky chtějí dát do mikrovlnky. Tak měli by se bát toho, že jim mikrovlnka totálně znehodnotí celý pokrm a zabije jim jejich jídlo?
4: Ne, ohledně mikrovlnky taky panuje celá řada mýtů a spousta, bych řekl, lidí zase na sítích straší s tím, že mikrovlnka je nebezpečná a tak dále. Zase, když budeme vycházet z nějakých objektivních dat z toho, co nám ukazuje výzkum, tak mikrovlnná trouba je zkrátka bezpečný způsob, jak si rychle ohřát jídlo. Existují určitý obavy, například ohledně toho, že mikrovlnná trouba zabíjí některé látky, jako třeba vitamíny a minerály, tak samozřejmě obecně tepelná úprava vede k tomu, že znehodnocuje některé látky, ale to platí obecně o tepelným ohřevu. A paradoxně mikrovlnná trouba tím, že je poměrně rychlá, to jídlo se tam ohřívá opravdu rychle, tak některé látky, jako je třeba vitamin C, tak zachovává líp než třeba jiné formy tepelné úpravy. Takže mikrovlnné trouby osobně bych se vůbec nebál. Zase potom se někdo bojí třeba toho, že to je jako nebezpečný záření, tak víceméně, když zase si to člověk nastuduje, tak zjistí, že to nic nebezpečného není, že víceméně jde jenom o to, že se rozkmitají molekuly vody a na základě toho dojde k nějakému ohřátí jídla. Zase jako já na to nejsem úplně expert, abych dokázal jít do hloubky, ale z toho, co člověk má nastudovaný, tak ty závěry zkrátka jsou, že ohřívání jídla v mikrovlnné troubě je bezpečný.
3: A může teda nastat i ten paradox, že třeba ve chvíli, kdy si opravdu ohříváme něco, co má větší množství vitamínu C, dejme tomu nějaké ovoce nebo zeleninu, tak třeba i ta mikrovlnná trouba může být sama o sobě tou lepší variantou?
4: Právě že z těch dat, co jsem zase měl k dispozici vidět, tak se ukazovalo, že někdy dokonce ta mikrovlnka může fungovat líp, ale já osobně bych to takhle asi jako nesledoval. Jo? To znamená, prostě ohřál bych si tam jídlo, když zrovna se mi to hodí, přijde mi to praktický, než bych vyloženě koukal na to, jestli mi to v daném případě pomůže zachovat o trošku víc vitamínů nebo ne. Myslím si, že stejně ty rozdíly nejsou jako nikterak zásadní a aby se to nějak vyplatilo do detailu řešit, ale spíš asi jde o to, aby se člověk nebál toho, že mu to jídlo totálně znehodnotí, protože to se zcela evidentně neděje.
3: Já už jsem v samotném úvodu nastínila, že si budeme povídat taky o glutaminu, jako o látce, která by měla nesmírně prospívat také právě té naší regeneraci organismu. Jaké máš třeba zkušenosti s glutaminem a jaké má právě glutamin účinky na to naše tělo?
4: Glutamin bývá, nebo hlavně býval v minulosti často propagovaný právě pro zlepšení regenerace. Já osobně jsem ho taky hodně dlouho používal, ale pak jsem zase dospěl k nějakému závěru, tím, že jsem si ty věci trošku prostudoval do hloubky, že glutamin nevede úplně k nějakému výraznému zlepšení regenerace u běžných lidí, protože normální člověk za normálních okolností je schopný přijmout dostatek glutaminu ze stravy, navíc si ho tělo samo umí vlastně produkovat, takže není úplně potřeba ho za normálních okolností suplementovat. Na druhou stranu může mít svoje využití, zejména dává smysl suplementovat v nějakých případech, kdy je třeba člověk po nějaký operaci nebo používá si například po tom, co má někdo třeba popáleniny, tak v tuhle tu chvíli v těchto těch specifických stavech suplementace glutaminu může pomáhat regeneraci, protože v tu chvíli ho to tělo skutečně potřebuje. Plus teda se ještě ukazuje, že například může mít pozitivní vliv na naše střeva. Četl jsem kdysi jednu studii, kde byli vojáci, kteří měli opravdu jako dlouhý, hodně vyčerpávající pochod, kdy při těchto těch vytrvalostních aktivitách může docházet k narušení právě funkce střev a tam se ukázalo, že ti, co suplementovali glutamin, tak vlastně měli potom ty střeva v lepší kondici.
3: Takže myslíš, že je to třeba právě doplněk stravy, který by si měli naordinovat lidé, kteří třeba právě prožívají nějaké problémy se střevy nebo se zažíváním, že tam by to mělo opodstatnění?
4: Tam si myslím, že asi dává největší smysl to vyzkoušet. Nemyslím si, že by nějakým způsobem těm lidem mohl ublížit, ale myslím si, že by teoreticky mohl mít nějaký benefity. Právě měl jsem zkušenosti zase s klientem, který měl specifické problémy se střevy a začal používat glutamin. A subjektivně to vnímal tak, že mu to ty problémy zlepšuje.
3: My už se chýlíme do samotného závěru našeho dnešního povídání. A já ti teď ještě položím otázku, kterou pokládáme každému z našich hostů. Ve chvíli, kdy je toho na tebe příliš, kdy už prostě ta energie dochází, tak jak ty sám dobíjíš baterky? Kde dobíjíš tu energii?
4: No, tak když je teda čas a prostor, tak miluju někam na chviličku vypadnout. To znamená, někam jedu třeba do zahraničí na nějaký wellness pobyt, někam ideálně do přírody, to je úplně ideální možnost. Když to úplně časově nejde, tak já mám strašně rád řízení a jízdu v autě, to znamená, že zkrátka sednu do auta, pustím si nějakou hudbu a buď jedu úplně bezcílně, anebo si dám nějaký cíl, že se někam dojedu podívat, ale už jenom ta samotná cesta mě zkrátka pomáhá se z toho trošku dostat.
3: Jaroslav Pecka byl hostem dnešního podcastu Energiemi. Jardo, já moc děkuji za úžasné povídání.
4: Já moc rád děkuji za pozvání.
3: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
5: Radio Čas. Hity.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, něco takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přehání.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se. Rádio.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
3: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
0: Přijeďte třeba na víkend.
3: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo? Něco takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se světcem na stračky.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se světcem na stračky.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Dancing in the dark with you between my legs. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo. Něco takového.
2: Soudce fest?
1: Ano, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se. Rádio

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo. Nic takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo. Něco takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se. Rádio

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Hmm.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity, které milujeme.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.